víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz

0: CZ.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Haló, jsme tu všichni.
2: Já nic nevidím.
1: Nemůžeme rozsvítit?
3: Je to tajný.
1: Takže, pohraj jste.
2: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora, Jamaja, taky.
1: Dobrý.
2: Jdeme.
4: Jedu.
2: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám,
2: sedím.
4: Strouhám,
2: flambuju.
1: Hasím.
2: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
1: servíruju.
2: To bude legendární hostina.
5: Lemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Yeah.

Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes držíme palce všem maturantům, startují totiž státní zkoušky, které připravuje Cermat. První je na programu matematika a anglický jazyk. Ke státním maturitám půjde letos poprvé na 84 tisíc žáků. Většina těch, kteří jdou ke zkoušce poprvé, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo jen asi 18% prvomaturantů. Požár v Českém Švýcarsku se zatím nepodařilo dát úplně pod kontrolu. Plocha, kterou ovládají plameny, už by ale měla být pod 100 hektarů. Během dneška dorazí českým hasičům na pomoc kolegové ze Slovenska. Připomínám, že jeden z největších požárů v novodobé historii naší země zasáhl České Švýcarsko v roce 2022. Fotbalisté Sparty porazili Jablonec ve skupině o titul, vyhráli na domácím stadionu 2-0, upevnili si tak pozici na druhém místě. Nezaváhala ani první Slavia, která už v sobotu přehrála Slovan Liberec 2-1. Třetí Plzeň se raduje po výhře 3-1 nad Hradcem Králové. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Rekonstrukce Plzeňské ulice vstoupila do další fáze. Zhruba do 30. srpna má být uzavřena její část mezi ulicemi Na Čičeličce a Holečkova. Řidiči musí místo objíždět přes ulici Vrchlického. Jak další etapa stavebních prací v Plzeňské ovlivňuje autobusové linky, najdete na webu dopravního podniku dpp.cz. A ještě přidám počasí, nad Prahou má být dneska převážně oblačno a opět nás čekají vysoké teploty. V maximech naměříme 25 až 27 stupňů Celsia. Z metropole Dominik Šmaus.
4: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. To jsme my tři a přejeme vám, kdo jste si nás v 6 hodin naladil, krásné ránko. Ahoj lidi.
2: Krásný pondělí.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Dobrá zpráva pro vás, tenhle týden bude mít taky jenom 4 pracovní dny.
1: To je asi ta nejlepší zpráva, kterou jsme to mohli začít. Tak pojďme na písničky. Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes. S tím startujeme. Hezké ráno.

0: Tohle Hit Radio, 6 hodin, 6 minut. Kelly Clarkson, krásné ráno, a mě by zajímalo, jak se vám stávalo dneska. Co? Vy, kdo nás posloucháte? Bylo to v pohodě, anebo to bylo náročné? Ono je to takové dvousečné. Mohlo se stávat v pohodě, protože víme, že nás čeká zase zkrácený pracovní týden, ale taky za mě bylo to náročné, protože ten víkend člověk si zvykne, jak to je o den navíc, že?
1: A navíc nás čekají další 4 pracovní dny, takže ono to zase až tak úplně veselý není. Za mě.
2: Vám se vstávalo jak?
0: No tak, bylo to takové náročné, no.
1: Já jsem úplně v šoku, kolik už je světla venku. A tak jak bylo teplo, já jsem dneska poprvý letos vyrazil do práce jenom v mikině.
0: A včera jsi byl v mikině celý den.
2: Sláva, hurá!
1: Včera jsem nebyl v práci, Michal.
0: Já jsem si říkal, že tady není zapnutý topení. Vlastně.
2: My Davidovi už nemusíme topit.
0: To je pravda. To
2: si zapíšu do kalendáře tenhle den. Nicméně, co váš prodloužený víkend taky? To od vás hlavně chceme vědět v minutě šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a co ten váš víkend?
0: Číslo znáte, připomeneme.
3: Napiš Michalovi a Jasmin. SMS-ku i WhatsApp. 777 937 777. Piš právě teď.
4: They say

0: Za malou chvíli 6:45, ladíte Hit Radio, krásné ráno, no a ptali jsme se, jak jste strávili prodloužený víkend. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Martina, Praha, víkend krásný, jezdili na kolech, byli venku se psem a prostě jen odpočívali.
0: Marila Žďár nad Sázavou, včera návrat z Brandýsa z mistrovství ČR v basketbalu a obrovská radost ze třetího místa pro holky Vlčice ze Žďáru.
1: Gratulujem. Monča, Bansdorf, pije kávu, čekají dneska i zítra 12 v práci, tak to přeží.
0: Lucka ze Žižalic mapovala Radovesnický potok s Martinkem a Pajdinkou.
1: Zdeněk Kamenice s dětmi v Národním muzeu a potom příroda.
0: Wendy Husinec u Prachatic, víkend pracovní, až tento bude prodloužený.
1: Kača Olomouc, dětská vstávání náročné, víkend odpočinkový.
0: Lenka Bílý potok pod Smrkem, víkend byl krásný, první zda na skútru a letošní první grilovačka s rodinou, procházky, výlety na kole, sluníčko. Co víc si přát, krásný den vám všem do rádia.
1: No krásný den i tobě a taky vám všem.
0: Vám všem krásný den, krásné ráno, vypadá to, že dneska bude taky fantasticky, tak si to ještě užijem aspoň takhle při pondělku. A co si užijete teď? Ego, Robert Burian na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Mark Ember, Belong Together. Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 7:15. 2 minuty k tomu přejeme fantastické pondělní ráno.
1: My si tady teďka dovolíme jeden velký aplaus a poděkování frajerům hasičům, protože, jak už jste slyšeli a určitě i viděli, v sobotu odpoledne byl v Českém ráji zase obrovský, obrovský požár. A zatímco my jsme řešili, jestli si dáme nanuka, nebo jestli si dáme ledový kafe, ledovou sprchu, tak tam nastoupilo kolem 500 chlapů a ženských, který tam byli v nehořlavých uniformách, z vrtulníků padaly tuny vody a celý to tam zachraňovali a dávali dokupy.
0: Už můžeme tleskat?
1: Můžeme.
0: Už můžeme, Davide, pojďme tleskat. Hele, jste borci.
2: Ještě ale není úplně vyhráno, teda plameny se úplně pod kontrolu dostat nepodařilo zatím, ale určitě jsme na dobré cestě.
0: Já teda hasiče neuvěřitelně obdivuju, to asi my všichni tady, takže my vás moc obdivujeme. Já si nedovedu představit být navlečený v tom nehořlavém obleku, kort včera v tom vedru, jo. Já vím, jak zkuhrál třeba na dovolený a to tam jsem v plavkách, jo, že mi je vedro. A teďka vlastně v tomhle obleku, já nevím, mě by zajímalo, jestli to v sobě mají ty borci od přírody, nebo jestli prostě milují adrenalin, protože tohle jako klobouček.
1: Velký klobouček, mimochodem dneska je svátek svatého Floriána, patrona hasičů, takže všechny hasiče dneska o to víc zdravíme.
0: Zdravíme všechny hasiče a děkujeme, že tady jste. No a za chvíli, nejenom pro hasiče, pro vás všechny, kdo ladíte Leony nebo Eminem s Rihannou. Hezké ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
5: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
4: Klimatizace co topí?
5: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
4: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauni a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
11: Zahradnictví Plzeň, pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vydáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
17: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
18: Sudovi šrot, republice ocel.
19: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křimice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
20: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
7: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
20: Drž mi kabelku.
7: OK, to jsem nečekala.
21: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
22: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
23: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
24: No jaké bys chtěla?
23: No přece ty z Baumaxu.
24: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
23: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
24: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
25: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehodu máme už v těchto chvílích hlášenou v Plzni Malesicích. Dávejte si tam velký pozor ve Vlkýšské ulici. No a opatrně taky v Chebu, kde nově omezení čeká v Májové ulici.
26: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio FM+.
27: A kid

0: Na cestu do práce, kamkoliv, kdekoliv nás posloucháte, Leone na Hit Radio v 6 hodin 30 minut. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Tomáš Souček už zase řeší sestupové starosti. Jeho West Ham se mezi poslední trojici anglické Premier League dostal tento víkend. A to díky výhře londýnského rivala z Tottenhamu, za který chytá český brankář Kinský. Teplo, ale zatažená obloha, takové bude podle předpovědi počasí po zatím nejteplejším letošním dnu. V maximech naměříme až 27 stupňů, slunce se ale nejspíš nedočkáme. Generace Z odděluje práci od osobního života. Podle posledních průzkumů mají mladí jasně definovanou hranici, přes kterou nejdou. Odmítají práci během jídelní pauzy, o víkendu nebo po pracovní době.
3: Tak já si myslím, že to není jenom výsledek generace Z, že se to táhne už tak jako všema generacema, ne?
2: No tak je spousta, ale generací naopak, ať zejména těch starších, které opravdu třeba o víkendu, když jim přijde e-mail, tak hnedka zasednou k počítači a jdou odpovědět, a to samozřejmě není vůbec zdravý.
4: Je pravda, že u nás to tak taky je a já vždycky nadávám přítelovi, protože on je schopný makat i v 11 večer. Někdo se ozve, má nějaký call, e-mail, cokoliv a on to jde hnedka dělat.
3: Takže ty lidi fakt existují, no kteří pracují, tak to já nechápu, ty ne.
0: Green Day, When I Come Around na Hit Radio v 6.31. Myslím, že tohle by vás mohlo probrat. Já si jdu udělat kafe. Co ty, Davide?
2: Já si poslechnu tady tu píseň.
0: Dobře, tak hezké ráno.

0: takhle vám hraje pondělní Hit Radio Lukas Estrada, polský DJ Trips, Close Your Eyes. 6 hodin 36 minut, dobré ráno. Pojďme si něco společně představit. Potřebujeme, abyste zapojili vaši představivost. Představte si, že si koupíte ten nejvíc nadýchaný větrník. Vidíte ho?
1: Hmm.
0: Jo. Třikrát si kousnete a zbytek hodíte do koše.
1: Proč bych to dělala?
0: Dobrá otázka, zní to strašně, akorát tohle je další z bizarních trendů, který líte po sockách. Je to pravidlo tří soust, ochutnat, ale nesežrat, takzvaně. Je to proto, aby lidi nepřibírali, ale aby si mohli vychutnat tu chuť těch jakože nezdravých jídel, takže burgery a větrníky a tak dále.
1: A tak to tu bylo, to je nemoc normálně, bulimie, ne? Jakože. Jo, tak dáš to do pusy a pak to vyplivneš, jakože to mi přijde to fakt
0: je,
1: stejný.
0: To je pravda, no, to je pravda. Já teda za mě, moji babičku by z toho třeba trefil šlak, jako, jo, protože kdybych si kousnul třikrát do jídla, co by navařila, no tak mě zabije. Tak mě zabije. Já si myslím, že to je zločin normálně.
1: U nás to je teda stejně tak, ale já opravdu co vidím, to s ním. A včera zrovna jsem se cítila na obědě s přítelem provinile, protože já to kolikrát s ním i ještě po něm. Jo, já jsem u nás ten větší žrout a já nevím, jako fakt to tak je. A nevím, co s tím, cítím se trošku trapně, ale hele. Co?
0: No nemusíš, protože na tobě to není vidět. Tím, já se teda přidávám k tobě do týmu, já jsem taky dojížděč, jo.
2: Vy taky zastáváte tu teorii tří soust, vždycky dojíte to svoje a pak ještě tři sousta na to.
0: Já vlastně, když o tom přemýšlím, mě ty tři sousta stačí jako na všechny tady ty nezdravý dobroty. Já mám tak velkou hubu, že stačí pořádně odevřít, hele, burger je ve mně.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru.

0: Bizar. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
6: Slavnosti svobody míří do Klatov. Už 5. května od 12 hodin ožije náměstí míru vojenskými historickými vozidly. K poslechu zahraje Big Band Klatovy. Přijďte si připomenout výročí osvobození a užít si jedinečnou atmosféru. 5. května Klatovy. Těšíme se na vás.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
9: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
10: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
11: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velké opravy dnes startují v centru Plzně. Začíná rekonstrukce ulice 28. října na Bílé hoře, která bude proto dočasně neprůjezdná. Jezdí se značenou objížďkou, tak s tím dopředu počítejte.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7:45, pár minut k tomu, ladíte Hit Radio, tohle a Avicii, The Nights. Krásné pondělní ráno.
1: Šli byste na koncert Shakiry? A ještě navíc zadarmo a na pláži? Já si myslím, že určitě, a takováhle věc se málo kdy poštěstí, ale v noci na sobotu se to stalo. Shakira tam zaspívala na pláži Copacabana pro 2 miliony lidí.
0: Já jsem na ty tvoje otázky odpovídal ano, ano, ano, a tím, že tam byly 2 miliony lidí, tak bych trošku, váhal.
1: Právě, jakože ono to zní celý jako obrovský sen, nádherná akce, ale mohl to být i velký horor, hlavně pro lidi, co fakt nemají rádi velký množství lidí.
0: Jasně.
1: Byla to tam obrovská tlačenka. Nicméně Shakira tím oslavila vydání nový desky a taky velký návrat na pódia.
0: No, hezký to bylo. Já jsem viděl nějaký záznam. Takhle, to, že tam byla spousta lidí, tak to víme, ale Shakira to slušelo. No, to byla velká bomba. Já teda k tomu počtu lidí, jo. Za mě teda, mě osobně stačí festiák, kde je třeba 10 000 lidí. A teďka si to představte, jo. Stojíš uprostřed a potřebuješ třeba na malou, jo. To je něco. A co festiák? Stačí O2 Arena a jsi uprostřed, jo? Tak jako ty musíš vlastně být třeba 15 minut předtím, než vůbec začneš potřebovat. Takže jak to vypadalo asi na Copacabáně, no? A tak zastavím moře, co? Pojďme si dát nějaký starší kousek Shakiry. Whenever, whatever. Na Hit Radio v 6 hodin 50 minut a my vám přejeme parádní pondělní ráno.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
3: Ne, je to tajný.
2: Takže, pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
2: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora,
2: jama, já, taky.
3: Dobrý.
2: Jdeme.
3: Hořák, zapínám, krájím,
2: šlehám,
3: sedím,
2: strouhám,
3: flambuju,
2: hasím,
3: slejvám,
2: utírám,
3: solím,
2: pepřím,
3: servíruju.
2: To bude legendární hostina.
4: Lemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Připomínáme, že dnes je poslední den pro podání daňového přiznání, a to v případě, že ho odevzdáváme v digitální formě. Finanční správa doporučuje, aby to lidé nenechávali na poslední chvíli. V případě velkého množství podání v posledních hodinách by totiž mohl být portál Moje daně přetížen. Delší dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo využívají služeb daňového poradce. Pro ně platí termín 1. července. Za noviny a časopisy platíme v Česku větší daně než ve zbytku Evropy. Česká republika má nejvyšší sazbu DPH na prodej tisku v EU. Jako jediná země se sazbou 12% překračuje 10% hranici. Sazbu 10% mají Rakousko a Finsko, ostatní státy se pohybují v jednociferných hodnotách. Česko má za sebou nejteplejší den letošního roku. Teploty včera na řadě míst atakovaly hranici tropické třicítky. Vůbec nejtepleji potom bylo na Plzeňsku a v Polabí. Rekordy padly na 11% stanic, které měří alespoň 30 let. Teplo by podle předpovědi mělo být i dneska, obloha ale zůstane převážně zatažená. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Radnice Prahy 6 otevřela brány participativního rozpočtu. V pátek začala klíčová fáze projektu Nápad pro šestku. Lidé teď mohou přímo rozhodnout, které projekty má městská část v nejbližší době zrealizovat. Hlasovat je možné do konce května. Pro letošní ročník Nápadu pro šestku vyčlenila radnice ze svého rozpočtu celkem 6 milionů korun. A ještě počasí, i dneska nás v Praze čekají vysoké teploty, v maximech naměříme 25 až 27 stupňů a má být převážně oblačno. Z metropole Dominik Šmaus.
11: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
12: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Krásné ránko.
14: Krásný pondělí.
15: Snídaní šampionů.
13: První hodina prvního pracovního dne týdnu za námi. Hezké ráno. Já už bych potřeboval čtvrtek zase.
14: Ty už bys potřeboval, aby byl dneska konec, viď? Ne, ještě ne. 2 hodinky společný.
13: Rychlá pětka v této hodině vás čeká. Spousta písniček, no a dobrá nálada, tak pojďme na to. David Guetta, Alphaville a Ava Max. Hit Radio.

0: Disco Machine a Sophie and the Giants. 8 minut po 7, krásné ráno. Mě by zajímalo, jestli jste si někdy dávali inzerát do seznamky, vy, kdo nás posloucháte. Jasně? A co vy? Dva tady.
1: Já ne a vlastně mě to trošku mrzí, že jsem to nezažila.
2: Já naopak ne a doufám, že už nikdy nebudu muset teda.
0: Já naopak ano. Tak co by v něm bylo? Co by v něm bylo? Tak já třeba, kdybych začal, já jo. Michal, 35 let, 195 cm, hnědé vlasy, mám trochu bříško, takže v zimě zahřeju a v létě dělám stín.
2: Slabý smysl pro humor.
0: Tak, PS, slabý smysl pro humor. Co Jasmin?
1: No my to nemáme takhle připravený, že jo, takže z fleku jako
0: no,
1: nevím.
0: Tak něco tam, něco vypálo. No, tak tam počkej, tak co bych já, Jasmin, 26 let, blondýna, hubená.
1: Má ráda pejsky a gym a hudbu.
0: Jasně, a co David?
2: Upřímný, já bych řekl David, 31, upřímný.
0: Upřímný. Ozval by se ti někdo, myslíš? No proč se o tom bavíme? Protože co se děje na sociální síti Reddit je to, že Češi hledajíc partnera o sobě píšou ne tady ty klasické jako věci, jako jak jsem vysoký, jak jsem hubenej, nebo jak jsem silnej, ale píšou o sobě nějaký jako chuťovky, hyperupřímnost, hned na začátek, jo?
1: Aj.
0: Takže třeba neusnou bez zaprutýho vysavače, musím přes noc svítit, mám tenhle a tenhle bizarní koníček, nebo třeba dokážu poznat značku piva podle zvuku otevření plechovky. Jo? Jsou to vlastně takový ty chuťovky, který vlastně jako na jednu stranu o sebe jako nechceš říct, ale na druhou stranu je dobrý, že by to mohlo jako někoho zaujmout, jo. Tak, Jasmin.
1: Ježiš. Hele, já mám chuťovku, nechuťovku asi spíš. My jsme se tady o tom už bavili trošku s klukama. Já vůbec nevím, jestli to můžu říct. Protože já jsem dlouho bádala, co jako divnýho bych o sebe mohla říct. A já třeba ráda sleduju takový videa. Michale, prase.
2: Čekám. Tak to neříkej, no. Ne. Tak to neříkej.
1: Takový videa, jako kosmetický videa, kde ti třeba upravují něco v obličeji, jo, jako pupínky a takhle. Prostě z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
0: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
1: No, tak nechtěla jsem to tak, takhle říct.
0: Tak co jsi mohla říct, já jsem to koukám taky totiž, jo. Já mám rád třeba videa, já nevím, a budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda, no. Tak to bych si tam napsal já.
1: Taky chuťovka.
0: Co David?
2: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no. Tak to je vlastně,
0: takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako zčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře, teda, jo. Tak nás by zajímalo, co je ta vaši divnost, vy, kdo nás posloucháte, ta hyperspecifická vlastnost, kterou byste na sebe práskli hnedka v první větě inzerátu. Je to trošku bizár, ale je aby bylo prostě hnedka vědět, do čeho ten protějšek jde, jo. Tak 777-937-777, můžete nám to poslat přes WhatsApp jako hlasovku, nebo normálně SMS-kou a klasicky zprávou. Teď Weedas, Teenage Dirtbag na Hit Radio v 7 hodin 11 minut. Tak, hezké ráno.

0: Dead Dance, Lady Gaga. 7 hodin 18 minut, ladíte pondělní rádio, hezké ráno. Co jsme řešili, novým trendem seznamování jsou inzeráty, ne s tím klasickým, kolik nám je, kolik věříme a že milujeme psy, ale lidi o sobě už v inzerátech prásknou nějakou tu echt specifickou vlastnost, specifickou, spíš to nejdivnější, uchylku doslova, a hledej někoho, kdo to má stejně.
1: Připomeneme, já jsem říkala, že se ráda koukám na videa s vymačkáváním beděrů, Michal rád chodí mezi kanálama, teda ne jakoby ofiko, ale na videa kouká.
0: A David se prochází přes Street View po Google mapách, prostě tak. Jen tak chápu. Tak jako letos na Novču asi nepojedem, tak street view nám asi jako zbyde jako nejlevnější varianta. A chtěli jsme to po vás, co vy byste si dali do svýho inzerátu?
1: Peťa píše, hezký den, jsem učitelka. A to prý asi stačí.
0: Asi to stačí, tak děkujeme. Další zpráva, já rád koukám na videa od chiropraktiků, jak k ním někdo přijde a nemůže se skoro pohnout a oni mu prokřupou záda.
1: Jo.
0: A to mi připomíná, to mám teda taky, on je nějaký psí takovýhle chiropraktik.
1: Ano, ano.
0: A prostě teďka, tam je ten obrovský pes, je to jako vypadá naštvaně, jo, a ono prostě čapne, prokřupne, pes udělá... A je v pohodě, a je spokojený. Miluju.
1: Lucka, ahoj, já si přes seznamku partnera našla. Sice se z něj po 2 letech vyklubal kolosální debil, ale to je jedno. Jinak se taky ráda koukám na videa s beděrama. Holky to tak asi mají, nebo urbex videa, to taky můžu. Holky a Michal.
0: No. Urbex, s tím souhlasím. Píše taky Lenka, ahoj, sleduju stejná videa jako Jasmin. Když se člověk ale podívá na tu sledovanost, docela se uklidní, že v tom není sám. Jinak na mé podivnosti si manžel už zvykl a jsem upřímně ráda, že ho mám. Zvykl si na mě za ty roky a nemusím na seznamkách děsit jiné cizí muže.
1: No a Luce, ještě krásné ráno, tak vymačkávání beděrů je vážně top. A taky si nemůžu pomoct, ale atlas smažáků, co teď frčí, tak na to taky nejde nekoukat. Hezký den. Atlas smažáků?
0: Dá se to vyložit různými způsoby, nedokážu si, já jsem takovýho potkal tady u Hlaváku teďka, u víkendu, nevím, jestli to je tohle, těžko říct, nicméně vycházíme z toho, když po tom, co jsme tady jako četli, že jsme divný nejenom my tři tady ve studiu, ale vy všichni, kdo jste na druhé straně. Hezký ráno.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny, želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
7: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
8: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
7: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
8: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
7: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.
6: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.

0: Purkartová. Zdržet se teď můžete na Domažlicku. Nehoda osobního auta se zvěří se stala u obce Babylon. A stejné komplikace jsou taky u Horšovského Týna. I tam projíždějte s opatrností.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio FM+.

0: Jsi Josef a kapela na Hitrádiu v 7.31. Hezké ráno, Michal, Jasmina, David s vámi. David pro nás má
1: ranní update.
2: Češi jsou specialisté na nealkoholické koktejly. Světovou soutěž v jejich míchání opět vyhrál barman z Česka. Gratulace míří do Českých Budějovic pro Jana Lukase. Čekání na titul v italské lize trvalo v Miláně jen 2 roky. Inter Milán totiž opět získal vysněný pohár pro vítěze série A. Titul si přitom zajistil už 3 kola před koncem. Druhá Neapolaní ztrácí už 12 bodů. Recept na dlouhověkost. Vědci ukazují na stehna a hýždě. Silné svaly ve spodní části těla snižují riziko pádů, které patří mezi nejčastější příčiny vážných zdravotních komplikací ve vyšším věku. Navíc pomáhají stabilizovat pánev a tím chránit kolena, bedra i kotníky.
3: A hlavně to dobře vypadá, že jo? Děláš na tom, Davide, viď?
0: Je to tak.
3: Je to tak.
0: Jsem rád, že jsi všimnul.
3: Všimnul.
0: Jsme rádi, že vy jste si všimli, o co soutěžíte. Rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang. Hrajeme o víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu u Kašperských hor. Hodnota výhry 10 000 korun.
4: Čeká tam na vás snídaně, taky večeře s nápojem dle výběru, wellness, v něm výřivka finská, taky biosauna, pára, infrakabina, tělocvičná a taky je to dog friendly, takže váš parťák může jít s váma a to úplně zadarmo.
0: Pište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno. I love it.

0: taky pondělní Hit Radio v 7.35, hezké ráno. Čas soutěžit, pojďme na to. Rychlá pětka. Celý tento týden vám budeme rozdávat víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Soutěžíte s hotelem Residence Vogelsang.
1: Je přímo v srdci Šumavy, ideální místo pro odpočinek, romantiku nebo klidně aktivní víkend, záleží co chcete. Ideální na procházky v přírodě, tak je tam výhled na hrad Kašperk nebo kapli svatý Barbory. Zkrátka je to místo, kam se jezdí za klidem a nechce se vám odtamtud odjíždět.
0: A o tohle se právě teď zasoutěží Michal. Mišo, hezké ráno.
2: Krásné ráno i vám, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Děkujeme, ty jsi nám napsal do SMSky, že jsi hasič, mimochodem dneska je svatého Floriana. Jak to slavíte vy hasiči, máte nějaký speciální rituál?
2: Ani ne, tak asi prací, no jako každý jiný. No.
0: Prací, mě to napadlo. A jsi dneska v práci nebo máš volno?
2: Mám ponoční.
0: Ponoční, je. Yeah. Tak my ty otázky uděláme jednoduchý, jo, ať to není tak náročný. Tak Mišo, pojďme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Které město je metropolí Francie?
2: Paříž.
0: Přesně.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Michale, kolik centimetrů měří přesně 1 metr?
2: 100.
0: Jo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký sport proslavil Jaromíra Jágra?
2: Hokej.
0: Mhm.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo v pohádce o červené karkulce sežral babičku?
2: Vlk.
0: Jo. A poslední, pátá otázka.
1: Jakou barvu má postava Šreka?
2: Zelenou.
1: Je to tak.
0: S prstem v nose i ponoční.
1: Moc ti gratulujeme. Zrovna ty jako hasič si to teda extrémně zasloužíš, si myslím.
2: Děkujem, jo.
0: Není zač. Tak Míšo, jak jsem se tě ptal, jestli to svatého Floriana nějak speciálně slavíte, ty jsi říkal, že ne prací. Tak vlastně můžeš říct, že 4. května 2026 si to slavil skvělou výhrou. Vyhráváš víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Hotel Residence Vogelsang, je to tvoje.
2: Nádhera, děkuju.
1: Moc ti gratulujeme, ježiš, to je hezký.
0: Míšo, zvládni dnešek, vyspi se a zase někdy se těšíme. Ahoj.
2: Děkuju, ahojte.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz
3: Hit Radio FM+.

0: Beautiful Day. YouTube na Hit Rádiu v 7.42. Dobré ráno.
1: Pojďme se teďka všichni spojit a kolektivně myslet a přát štěstí 84.292 středoškolákům, který právě vstoupili do maturitního týdne.
0: Ty bláho, fakt jo?
1: Opravdu, v pondělí, úterý a ve středu tě čekají testy státní maturity a hnedka teda na rozjezd didakťák z matiky nebo z ájiny.
0: Foj. Pojďme se chytit za ruce takhle společně. Pojďme se chytit a pojďme myslet na ty maturanty.
2: Tak držíme se objímat.
0: Držíme se za ruce a maturanti, myslíme na vás, abyste neskončili pod čarou, jako tady Michal.
1: Nebojte se ty známky, jako na ty se vás už nikdo ptát nebude, pokud nejdete na nějakou hogofogovejšku, jo. Stačí to udělat a rodiče, vy na ně buďte hodný potom. Pak to je hodně stresu.
0: Jo, a když to neklapne, tak jak se říká, někdo v září, jo, někdo třeba šel, já jsem šel v prosinci.
2: Hvězdy září v září.
1: Přesně.
0: Přesně. Ale ono to jak dopadne. No. A nebo budete dělat v rádiu, no. Hezké ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Stavební Lidek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
6: www.hrady.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Zdržet vás i teď může nehoda na Domažlicku. Došlo k ní u Horšovského Týna. A pozor si dávejte taky v Chebu, kde dál zůstává neprůjezdná Kamenná ulice.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Taylor Swift na Hit Radio v 7:52. Krásné ránko přejeme.
1: Jsou lidi, kterým ten jejich věk prostě nevěříte. A mezi ně rozhodně patří i Jiřina Bohdalová, která včera oslavila 95. narozeniny.
0: To je naprosto neskutečný. Co teda můžeme s jistotou říct, že na paní Bohdalové jsme vyrostli všichni?
1: Rozhodně.
0: Rozhodně. Možná si můžeme připomenout něco pro starší kousky. Jedna z mých oblíbených hlášek z filmu 4 vraždy stačí, drahoušku.
2: Jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
3: Jak to?
2: Já se sebou taky pořád tahám.
0: Já si myslím, že to je hláška, která se dá aplikovat stále, jo? Která opravdu přežije všechno. A kdybyste měli zaspomínat na křemílka a ochomurku, co se vám vybaví? Co se vám vybaví?
1: No, oblíbený večerníček, prostě dětství, no.
0: Taky to mám tak.
4: Křemílku, schováme se za komín, tam nás povidla nenajdou.
1: Já si nedokážu představit mít v 95 tolik energie, jako má Jiřinka. Ona je před kamerou od roku 1937, od jejich 6 let. A jako neměla to vůbec jednoduchý, protože to studium na Damu jí 3x přerušili, pak ještě znovu, když otec byl zatčený komunistickým režimem a tak. Takže neměla to jednoduchý, ale všechno to zvládla a pořád je tady a má extrémně moc energie a je to skvělý.
0: Na co se chystám, tak je dokument o jejím životu, který aktuálně je v kinech, takže pokud byste neodmítli, tak Jasmin, Davide, zvu vás do kina.
5: Proč ne?
0: Jo, perfektně, proč ne?
1: Mně se ještě líbilo její životní krédo, kterým se můžeme závěrem všichni inspirovat. Dělat jen to, na co stačím, a lámat si hlavu jenom tím, co můžu ovlivnit. To se mi strašně líbí.
0: Já to potřeba zpracovat. Souhlasím. No tak paní Bohdalová, hodně štěstí, zdraví, přejeme i do dalších let.
1: Všechno nejlepší.
0: 7:54, Pink, Trustfall na Hit Radio, hezké ráno.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Májové dny v onlineshop.cz.
2: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Streamuj, pás, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká půda by se mohla konečně dočkat vody. Podle meteorologů jsou totiž na obzoru deště, které by měly pomoct s půdním suchem. Zatím to vypadá, že nejvíce bude pršet na západě země. Teploty budou o něco nižší, než byly o víkendu a zejména uprostřed týdne může být během propršeného dne i celkem chladno. Ráno by už ale mrznout nemělo. S otevřeným ohněm bychom měli zacházet opatrně všude. Zvýšené riziko požáru totiž platí na většině území Česka až do noci na středu. Příčinou je podle odborníků nejen nedostatek srážek v současné době, ale také v zimě. A taky 3 týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině. Finsko a Estonsko už zase bijí na poplach, jejich vzdušný prostor totiž opět narušili drony. Severské země to spojují s ukrajinským útokem na ruskou Leningradskou oblast. Připomínám, že už dříve letos kvůli nahlášeným leteckým objektům přerušili na severu Evropy letecký provoz. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Rekonstrukce Plzeňské ulice vstoupila do další fáze. Zhruba do 30. srpna má být uzavřena její část mezi ulicemi Na Čečeličce a Holečkova. Řidiči musí místo objíždět přes ulici Vrchlického. Jak další etapa stavebních prací v Plzeňské ovlivňuje autobusové linky, najdete na webu dopravního podniku dpp.cz. A ještě přidám počasí, nad Prahou má být dneska převážně oblačno a opět nás čekají vysoké teploty. V maximech naměříme 25 až 27 stupňů Celsia. Z metropole Dominik Šmaus.
13: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
16: jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Hezké pondělní ráno.
18: Ahoj, snad se máte hezky.
19: Snídaně šampionů.
18: Dneska jeden hvězdný chválek, jo, a taky poslední den pro podání elektronického daňového přiznání, takže...
17: Proto ten vzdych.
18: Ať vás síla provází dneska, samozřejmě.
17: Přesně, ať vás toho nešlehne, až uvidíte ty house numera. No tak vám přejeme to nejlepší, Loreen, Euphoria, Miraj, Volám, to jsou songy, kterýma začínáme další hodinu, hezké ráno.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Queen, Euphoria. Na Hitrádiu v 8.08. Krásné pondělní ránko vám přejem.
1: Na chviličku se vrátíme k prodlouženému víkendu, který doufám, že jste měli nádherný. Já jsem byla v kině s přítelem, jo? Prosila jsem ho, že půjdeme do kina na Ďábel nosí Pradu 2. Takže jsme šli, i když se mu jako hodně nechtělo, ale šli jsme až v 9 večer. A to je pro mě, vzhledem k tomu, jak teďka ráno vstáváme, už jako doba spánku většinou. Takže když film začínal 20.50, tak já ve 21.30 byla úplně tuhá. Normálně jsem usnula v kině, stalo se mi to poprvé v životě a probudilo mě vlastně kamera před mým obličejem, kdy mi přítel říká, hodně tě to baví, co? A natáčí mě tam.
0: To jsem tě říct, že to byl asi teda prýma film, jako velký zážitek.
1: Ne, já jsem se fakt snažila, mně se to moc líbilo, ten film miluju, Ďábel nosí Pradu a i ten druhý díl mě moc bavil, ale nemohla jsem prostě udržet ty oči odlepený, fakt to nešlo.
0: A tak v tom kině chápu, tak tam je tma, tam asi se to stává, že někdo takhle usne, ale horší to je třeba v nějakých jako jiných situacích. Usnuli jste třeba někdy takhle, kdy se to úplně nehodilo?
1: Ještě jsem usnula u kadeřníka a ještě u zubaře, mě tohle to fakt jde, no, mám na to smůlu.
0: Zubař dobrý asi, jo, to je v pohodě. To, že bez anestezie aspoň ušetříš, ale u kadeřníka to se pak probudíš a zjistíš, že vypadáš jako úplně je třeba jinak, než jsi spřála.
2: Už to nejde korigovat, no.
0: Přesně, no, přesně. Taky u toho kadeřníka koukáte do toho zrcadla, jo, a říkáte si, to je moc možná tohle.
2: Já teda ještě zpátky k tomu kinu, no. 20.50, to bych teda nevydržel asi ani do konce reklam, jako takhle no. Pozdě do kina.
1: A přitom byl víkend a tím argumentoval můj Kuba, říká, prosím tě, teď je víkend, tak jako teď si nestávala v 6 a já říkám, ale vstávala, to tělo už je navyklý, takže no, vlastně ještě, no.
0: No jasně, takže to chápu, no já jsem takhle jednou usnul na magnetický rezonanci.
1: Na magnetický, tam to hrozně hůčí.
0: No ono to teda, je pravda, že ty zvuky, který to vydává, tak to zní jako německá rave party v 90. No nevím, kdo nás posloucháte, kdo jste někdy na magnetický rezonanci byl, ale vlastně ono to je tak uklidňující, jo, a na ti ta doktorka, nebo ta asistentka řekne, nesmíte ideálně polikat a nesmíte se hejbat. No, tak jsem to vzal co grunt, nevím, jestli jsem v tom spánku polikal, ale podle mě jsem se nehnul ani opíť, protože já si pamatuju jenom, že jsem tam zajel, začalo to dělat to jo, asi tu půl hodinu, nebo jak to dlouho jede. A pak jenom vidím, jak mě budí, jak mě vytahuje ven z té pece.
1: No, nebo si v tom spánku usnul a možná tam nastal nějaký problém, že jo? Možná si sebou škubnul a
0: jo, nevíš,
1: co to
0: výsledky dobrý, jo, výsledky prej dobrý, upadlo to dobře. Mě teda naopak jednou takhle usnul taky v autobuse borec na rameni. Aha. Nevím, jestli jste někdy zažili.
1: Jo,
0: protože jak začneš klimbat a nejhorší je, když sedíš do uličky a to se mi teda stalo, že klimneš a už jako padáš, ale borec takhle se opřel a já si říkám, byl to teda chlap, jo, říkám, tak ho asi nechám, no, tak jsem ho nechal.
1: Ach,
0: co ty, Davide?
2: No já v kině, taková klasika, já si tím, že pro tebe to bylo poprvé, to já když jdu do kina takhle ve večerních hodinách, tak vlastně ani se nesnažím.
0: Nestalo se ti třeba, že jsi tady někdy jako usnul během vysílání? Minulé u středu, kdy to tady bylo. To.
1: Jak jste na tom vy, naši posluchači? Máte nějaký divný místo, kde se vám podařilo takhle vytuhnout?
0: 777-937-777. Budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku přes WhatsApp nebo jako klasickou zprávu. Teď Imagine Dragons na Hit Radio v 8 hodin 11 minut. Hezké ráno.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno. Pondělní ráno, Nico Santos, Human Being. 8:45.
1: Před malou chviličkou jsme tady řešili, jak já jsem usnula v kině, Michal na magnetický rezonanci, taky jsme řešili usínání třeba u kadeřníka. No a na jakém podivném místě jste dokázali usnout vy? To nás zajímalo.
0: Přišla od vás spousta zpráv. Píše třeba Míša, dobré ránko, já usnula na poradě, nemůžu za to, že trvají i 4 hodiny.
1: To je fakt.
0: Chápu, to se mi stalo taky, potvrzuju.
1: Další zpráva, můj praděda usnul v kostele a když chodil vybírat kostelník do zvonečku a zazvonil mu u ucha, křikl, jdi stará. Myslel si ve spánku, že to je jeho kravka ztracena.
0: No tak asi všichni známe, když někdo probudí fakt jako z hezkýho spánečku, do kterého se dostaneš tady tím jako šlofíčkem a někdo tě probere, nevíš, co je za století, nevíš, na jaký seš planetě. Další zpráva, máme tady hlasovku třeba od Silvy, pouštím.
2: Ahoj, tady Silva. Ano, taky se mi to stalo v kině. Na Obelixovi se svýma dětma tenkrát, tak to se mi hodně jako povedlo. A teď nedávno jsem měla nějakou deficit spánku a protože dělám chůvu, tak jsem usnula s dětma u deskovek. A akorát mi říkali, teto stávej a já byla úplně mimo. Tak hezký den všem, hlavně nespěte.
1: Až budeš mít, teda až já budu mít dítě, Silvi, tak já se ti vozvu na hlídání. Si tam společně dáte šlofíka, to je pecka.
0: Přesně. Taky tady máme další hlasovku od Mirka.
3: Dobré ráno, tady Mirek. No, mně se podařilo usnout za jízdy na tanku. To již jsem na vojně, vlezl jsem z věže, byl jsem unavený, lehnul jsem si záru na motor a tam je ventilátor, ten má asi metr v průměru a ten fouká teplý vzduch, to bylo v zimě. Takže jsem se na ně lehnul a normálně jsem vytuch. Probudil jsem se až nevím. Měl jsem akorát propojenou vysílačku s řidičem, kdyby náhodou a normálně jsem spal.
1: Mně se líbí, jak je sám pobavený Mirek, usnul na tanku, to se nevidí, no, to je
0: ale fakt. Nedivím se, říkal, že to bylo v zimě, no, tak tam bylo teplíčko, ventilátor foukal teplý vzduch, tak to je hnedka. Vybereme tady třeba hlasovku, ještě dorazila teďka hlasovka od Tomáše.
4: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem takhle jednou usnul při sexu. Jak se říká, byl to Arnold na leasing a usnul jsem jako vlk u díry. A to byl teda fakt legrace.
0: To byla, nevím, pro koho to byla legrace, ale pro ten protikus to asi moc vtipný nebylo. No tak, děkujeme za vaše historky, přišlo tady ještě od vás spousta zpráv, my se tady tím probereme, pobavíme. No a neusněte nám, hlavně vy, kdo jste na cestách za volantem, za chvíli. Aktuální doprava a taky třeba Huntrix a Golden, hezké ráno.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
6: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
9: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
14: Snížíme o 2 stupně.
13: Bod 2. Průvan.
14: Dáme ručníky mezi okna.
15: Výborný návrh.
13: Bod 3. Plíseň.
14: Vydrhnout, přetřít.
16: A co udělat rekonstrukci?
15: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
17: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
18: Under Armour makes you better.
19: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Velká uzavírka dnes začíná v Plzni na Bílé hoře. Neprůjezdná bude ode dneška dlouhodobě ulice 28. října. Ulici na Roudné se čeká silný provoz a jezdit se bude objížďkou.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio FM+.

0: Minutu po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc děkujeme. S vámi Michal, Jasmin a David. A David má...
1: Ranní update.
2: Ty jsi mě zaskočil nepřipravenýho.
0: Pořádku, máš čas. Dáme tomu čas. Necháme to uzrát takzvaně. Hele, tak snad to bude stát za to, Davide.
3: Šel lovit a nakonec byl loven. Mladík z amerického Wisconsinu vyrazil na lov krocanů, napadl ho ale hladový rys. Nakonec vyvázl jen s poškrábaným ramenem, krocana ulovit nedokázal.
0: Stálo to za to.
3: Teplo, ale zatažená obloha, takové bude podle předpovědi počasí po zatím nejteplejším letošním dnu. V maximech naměříme až 27 stupňů, slunce se ale nejspíš nedočkáme. Česko má za sebou další maraton. Během včerejšího závodu v Praze ošetřili záchranáři na 160 lidí z celkových 12 tisíc. Z vítězství se raduje Etiopan Tsegu s časem 2 hodiny a 5 minut.
4: Já jsem to včera sledovala, bylo to neuvěřitelný. Neuvěřitelný výkony, takže moc gratulujeme nejen teda výherci vlastně, ale teda všem zúčastněným, protože v tom pařáku. Wow.
0: Já si myslím, že to je docela trapný jako.
4: Jako trapný.
0: No tak zaběhl za kolik? Za 2 hodiny a 5 minut?
2: A 51 vteřin.
0: A 51 vteřin, tak minulý týden padl světový rekord. Běžec z Keni ho zaběhl pod 2 hodiny, takže...
4: Trapný. Míšo, příští maraton je tvůj, doufáme.
2: Ty bys byl mezi těma 160 hospitalizovanýma spíš asi.

0: tohle je kamarád Be Mine.
1: Jak už jste dneska mohli slyšet, tak my celý týden soutěžíme v rychlý pětce o víkendový pobyt v hotelu Rezidence Vogelsang v Kašperských horách. No a dneska vyhrál Míša, který byl z té výhry fakt nadšený, a my jsme teďka normálně dojatý, protože on nám ještě poslal nádhernou zprávu. Jo.
0: To je naprosto neuvěřitelný, jestli dovolíte, já ji přečtu. Moji milí šampioni, vůbec netušíte, jakou jste mi udělali obrovskou radost. Už jsem doma, chystám se ponoční jít do Pelechu, ale když mi z vaší soutěže tak bije srdce, tak asi těžko dneska usnu. Do toho mi chodí jedna zpráva za druhou s gratulacemi, což jen dokazuje, kolik máte věrných posluchačů doma, v práci, na cestách i za volantem, zkrátka všude. Mám vás všechny moc pozdravit od všech hasičů z letiště Leoše Janáčka v Mošnové u Ostravy se vzkazem, že jste nejlepší rádio. Mějte se co nejlépe, dávejte na sebe pozor na cestách a klidně se za náma někdy stavte na kávu, pokec, čumendu nebo jen tak, až pojedete kolem nebo poletíte od nás někam na dovolenou. Jste srdečně zváni. Ještě jednou vám moc děkuji. Moc si vážím vašeho dárku, přání a výhry. S přátelským pozdravem hasič Michal z Březové.
1: Hasiči jsou prostě frajeři a srdcaři, tohle je nádherný.
0: Já mám radost. Já mám takovou radost, že máme takový skvělý posluchače, protože my si moc dobře uvědomujeme, že bez vás by to nešlo. Mimochodem k těm hasičům, jo. Dneska je svatý Florián, patron všech hasičů, tak na dálku zdravíme všechny hasiče, vás, kteří se o nás staráte, dáváte na nás pozor. Tak za malou chvíli pro hasiče, pro všechny, kdo jste u rádia, Miles Smith, taky Offenbach a Norma Jean Martin. Tak děkujeme a hezké ráno přejeme.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
5: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

0: 9.51, přejeme hezké ráno.
1: Na Hit Radio pokračuje soutěž s Tesco Mobile, ve který si můžete vyhrát smartfony pro naprosto celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. To je týdenní výhra, ale vy můžete soutěžit i o denní výhru, což jsou karty, sury karty. No a co musíte udělat? Poslat nám na web Hit Radio nějakou šílenou SMSku, kterou vám tentokrát poslali vaši prarodiče.
0: Mně přijde naprosto geniální označení sury karty. To je fakt skvělý. Nicméně denní výhru, kromě toho teda, že dál soutěží o tu týdenní, si od nás převezme Renata. Ta nám poslala SMSku od babičky. Napsala: ahoj, jak se vede? Nám nic moc, děda opravuje pojistky a zatím nefunguje nic. Sedím tu po tmě a čekám. Kdybychom se do rána neozvali, zdědíš všechny hrníčky.
1: Ale to je sakra dobrý dědictví. Hrníčky po babičce, ty jsou vždycky nejkrásnější.
0: No jasně, tak pokud byste chtěli zkusit vyhrát hru Sury karty, anebo parádní 4 telefony, nebo každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku, stavte se u nás na webu na hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Hitradio FM+.

0: This is what it feels like. Oh, without you now, this is what it feels like. 8:57 posloucháte Hit Radio a tak trochu to vypadá, že my musíme skončit.
1: Dneska jsme například zatleskali hasičům, kteří zachraňují České Švýcarsko, ale samozřejmě nejenom těm, prostě všem. Mm-hmm. Taky jsme probrali třeba to, jaký specifický věci bychom o sobě napsali do seznamky, protože to je teďka trendy být přehnaně upřímnej. Těm našim věcem bych se nevracela, to byl dobrý bizár.
0: No, kdybyste si chtěli taky připomenout unikátní výkony Jiřiny Bohdalové, která včera slavila 95. tak můžete, vzpomínali jsme na ní. Tak kdybyste si chtěli dát repete dnešní snídaně, můžete jako podcast na webu hitradio.cz nebo na Spotify, kde najdete i právě ty věci, ke kterým jsme se přiznali my, co bychom napsali do seznamky. No a Jasmin usnula v kině, asi prýma film, já na magnetický rezonanci, no a u jaké netradiční činnosti jste usnuli vy, to víme, na tanku nebo během milování, bylo toho spoustu.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
0: Tak děkujeme za dnešní ráno a těšíme se na vás zítra v 6.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj, hezký pondělí, zvládněte to, čus.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutku a půl před 9:00 Bára Škrybová. Mějte krásný pondělí. Dávejte si pozor, úplně všude, kudy jedete, ať dojedete v pořádku. To je ode mě taková dopravní informace obecná, řekněme, protože konkrétní pro vás pro tuto chvíli nemám, jezdí se totiž v klidu. Tak jezděte v klidu co nejdéle a šťastnou cestu. A kdyby náhodou něco, tak vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Máš už plány na jaro, výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, v Plzni na Domažlické 181, jsme pro vás otevřeli nový e-shop. Na www.formygarden.cz uvidíte, co máme skladem a za jaké ceny. Objednávku vám připravíme k odběru nebo pošleme. Zkuste nás!
6: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Dneškem začínají státní maturitní zkoušky. Půjde k nim přes 84 000 studentů. Dnes píší didaktické testy z matematiky nebo angličtiny. Zítra pak z českého jazyka a literatury, který je povinný pro všechny. Testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny nebo ruštiny, anebo těžší zkouška z matematiky se budou psát ve středu. Rychlík na Klatovsku projel návěstidlo. Incident se odehrál včera v podvečer v Pačejově. Událost se obešla bez následků i bez zranění. Zhruba 200 lidí ale bylo nutné evakuovat. Provoz na trati se po celou dobu vyšetřování musel dočasně omezit. Česko má za sebou nejteplejší den letošního roku. Vůbec nejvýš vystoupaly teploměry v Plzni a také na Mělnicku, kde ukázaly 29 stupňů Celsia. Rekord pak zaznamenalo celkem 11 stanic. Teplo u nás podle předpovědi bude i dnes kolem 27 stupňů. Čekat už ale máme dešťové přehánky, zejména v Čechách. Čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích naši podlehli Švýcarům 0-1 po samostatných nájezdech. S bilancí jedné výhry a dvou porážek tak obsadili na třetím turnaji seriálu Eurohockey Tour druhé místo. Za suverénním Švédskem, které nestratilo ani bod.
8: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
1: Jak už říkala Bára Purkartu, tak sluníčka jsme se namlsali přes víkend, dneska si můžeme dovolit nějaký ten mrak, takže dneska převážně oblačno, s večerem se můžou objevit i nějaké přehánky, ale klepat kosu nebudem, 23 až 26 nám hlásí, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. A je tady zase pondělí, prodloužený víkend za námi, ale další je před námi, což je veliká paráda. Tak užívejte den, hlavu vzhůru a jedeme. Bára Škrybová s vámi.

krásný. David Guetta tady s svým Stones & I, Gone, Gone, Gone, s vámi Hit Radio FM+. Užívejte pondělí. Jak jste si užívali vůbec prodloužený víkend, co? To bylo ale nádherný počasí. Já doufám, že jste si to opravdu užili, že se vám nestala třeba něco, co nebylo úplně příjemného. A říkám to, protože mně se jako podařila opět skvělá věc. Já už jsem taková, já si myslím, že jsem prostě chodící tragédie. Jela jsem tramvají, potom jsem přišla domů a říkám si, ty jo, tak kam jsem zase dala mobil, protože to je u mě jako rutina, já prostě nemám mobil furt. No a tak mi na něj teda z domova zavolali a zvedla to najednou jako cizí paní. A byla to paní tramvajačka, naštěstí, protože já jsem ten mobil teda nechala v tramvaji. Takže jsme si s paní tramvajačkou domluvili předání a ona byla úplně skvělá. Jo, nechtěla vůbec žádný nálezný, ani mi nechtěla říct svoje jméno, ale říkala, že by bylo hezký, kdybych udělala na sociální sítě příspěvek o tom, co se stalo. Takže to jsem samozřejmě udělala a aby se to dostalo úplně co nejdál, tak to chci říct právě i takhle v éteru. Takže paní řidičko tramvaje, vozu 406 na lince 1, díky moc, že jste mi v čase 21:57 v sobotu předala na konečné zastávky v Bolevci můj mobil zpět. Jste skvělá. A plzeňské městské dopravní podniky, vám bych ráda řekla, že máte úžasný zaměstnance. Díky moc. Jako ztratit mobil, to není žádná sranda, co si budeme, že jo? No a když jsme v tom, jo, tak pojďte zase pokecat. Co mě asi zajímá? Mě samozřejmě zajímá, co jste kdy ztratili. Třeba i něco kuriozního, anebo ne, je to jedno. Třeba vám to pak přišlo zase zpátky, nebo ne, to je taky jedno. Prostě pište. WhatsApp 720 870 237. A když teda mluvíme o těch ztrátách, tak se dáme i Marka Ztracenýho. Modlitba za pátek.

Tak tohle je Milky Chance Stolen Dance a dali jsme si ho na Hit Radio FM Plus v pondělí dopoledne v čase 9.22. My tady spolu řešíme, co jste kdy ztratili, protože já jsem tady mluvila o tom, že se mi podařilo o víkendu ztratit telefon, naštěstí ho mám teda zpátky. A píše mi Vojta. Ahoj, já jsem si víkend užil skvěle, až na to, že jsem v neděli večer zjistil, že nemám klíče od bytu. Byli celou dobu v lednici vedle másla. Neptat se proč? Neptám se, Vojto. Já jsem takhle jednou hledala peněženku, takže pořádku, chápu, neptám se. Mirka taky píše. A Mirka je Slovenka, tak já to hodím do slovenského přízvuku, jo. Ahoj. Tak já jsem při stěhování z intraku na privát na výške ztratila Venušine guličky a doteraz netuším, kam se poděli. Mirka Plzeň. Mirko, jako to se špatně hledá, no. A možná to ani hledat nechceš. Co s tím pak, že jo, když to najdeš? Paráda, já vám moc děkuju, pojďte psát dál. 720 870 237, klidně i namlouvejte, ničeho se nebojte. A za chvilku tady bude třeba Meduza, James Carter, El Duhey, no buďte s náma. Hezký pondělí všem!

0: CZ.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krát.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Plzni Hradišti za 5 650 000 korun, byt 2+1 v Teplé u Chebu za 1 790 000, pozemek k bydlení ve Chmelíku na Svitavsku za 1 995 000, rodinný dům v Libušíně u Kladna za 12 998 000 a rodinný dům v Karlových Varech Dvorech za 9 990 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
14: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Slavnosti svobody míří do Klatov. Už 5. května od 12 hodin ožije náměstí míru vojenskými historickými vozidly. K poslechu zahraje Big Band Klatovy. Přijďte si připomenout výročí osvobození a užít si jedinečnou atmosféru. 5. května Klatovy. Těšíme se na vás.
17: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Mark Ronson a Miley Cyrus. Krásný pondělí všem, ladíte Hit Radio FM Plus, je 9.33. Před chvilkou jsem se tady svěřovala, že se mi podařilo o víkendu ztratit mobil, prostě jsem ho nechala v tramvaji, jako asi klasika u mě, ale mám ho naštěstí zpátky. A vy jste mi na náš WhatsApp psali, ten WhatsApp číslo 728 770 237 a psali jste mi, co se povedlo, ježišmarja, co se povedlo ztratit vám, mně se aktuálně povedlo ztratit asi jazyk, takže ještě jednou, psali jste mi, co se povedlo ztratit vám. Byly tam třeba i venušiny kuličky, jako proč ne? A píšete mi dál a byla by škoda, aby to zapadlo, takže jdeme ještě číst, jo. Martin, zdravím do rádia, já nestratil

mobil, ale tchýni na houbách. Našla se sama asi po hodině a byla naštvaná, že jsme ji nehledali dost aktivně. Martine, já se tady asi radši vůbec nebudu vyjadřovat, to je opravdu tenkej led, jdeme na další. Lukáš, zdravím, já ztratil telefon na festivalu a našel ho nějaký týpek, co si se mnou mezi tím stihl udělat 50 selfieček. Aspoň byla sranda, když mi ho vracel. A Matěj, čau, já ztratil důstojnost. Na rodinné grilovačce. Po třetím pivu jsem tancoval na stole. Bohužel se mi to už nevrátilo. Matěj, to vůbec nevadí. Ježíš Maria, od čeho ty rodinné grilovačky jsou, že jo? A často se tam hraje třeba i kabát a malá dáma. A my si ji dáme teď a vy si užívejte pondělí. Díky, že jste s náma.

0: V čase 9.41 s vámi Hit Radio FM+. Tohle byl Belts & Boone se songem Beautiful Things. Kdo jste byl o víkendu v Plzni ve městě, třeba na slavnostech svobody, tak jste určitě potkali ve Smetanových sadech zpívající fontánu. No je to tak. Po letech se vrátila a zpívá, respektive hraje skladby od Bedřicha Smetany, jak taky jinak, že ano? Tak se tam třeba při procházce zastavte, dejte si limču, posaďte, je to tam opravdu moc krásné místo. A my jsme opravdu moc pyšní na to, že tady tuhle fontánu znova máme, takže děkujeme městu Plzeň. No a svůj provoz zahájila i ve čtvrtek 30. dubna i královna všech zpívajících fontán, minimálně teda tady u nás na západě Čech, a to Kráska v Mariánských Lázních, takže taky fajn tip na výlet. Mějte krásný pondělí, Hit Radio FE Plus a Bára Škrybová s vámi, a do 10. přijde z muziky třeba Kid Laroi a Justin Bieber, a nebo taky One Republic.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich?

0: Vegas Bizar.
1: Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
7: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
8: Vínečko, pohoda.
7: A slimáci jsou taky fuč.
8: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
7: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Izomat stavebniny.
11: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
12: Best Beleza.
11: Nádherná zahradní dlažba.
12: Best Bellissima.
11: Dvě úžasné zahradní dlažby.
12: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
11: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Haló, jsme tu všichni.
14: Já nic nevidím.
13: Nemůžeme rozsvítit?
14: Je to tajný.
13: Takže, pohraj jste.
14: Heneš, long story short, tady.
13: Brňák, Dian,
14: jsem tu.
13: Hora, já Maja, taky.
14: Dobrý.
13: Jdeme.
14: Jedu.
13: Hořák,
14: zapínám, krájím.
13: Šlehám,
14: sedím,
13: strouhám,
14: flambuju,
13: hasím,
14: slejvám,
13: utírám,
14: solím,
13: pepřím,
14: servíruju.
13: To bude legendární hostina.
14: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
15: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
16: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
17: Drž mi kabelku.
16: OK, to jsem nečekala.
15: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
18: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
19: Hit Radio.
20: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
21: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
19: Hit Radio FM+.
22: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě jsme si s Ivou Hačmusa povídali s psychologem Radkem Ptáčkem o tom, jak zvládnout rozvod.
1: Když rodiče odchází od sebe, tak odchází jako partneři, odchází jako rodiče. Těmi rodiči jsou vlastně po celý život svých dětí. A jestliže něco můžou dětem dát a něco opatrovat, tak je to vlastně jejich vzájemný vztah.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia. Nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: One Republic, Stop and Stare, půl minutky před 10. hodinou na Hitradio FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí parádně, bez nehod, takže velká pochvala k vám, kdo sedíte za volanty. Zkuste takhle skvěle, beznehodově jet i nadále. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište nebo namlouvejte k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
2: Vaše starosti na našeho primátora.
3: Pane primátore, Plzeň má nové náměstí. Přesvědčil jste zastupitele centrálního obvodu, aby hlasovali pro váš návrh přejmenovat prostor před kulturním domem Peklo na náměstí Karla Gotta. Proč pak?
4: Karel Gott se v Plzni narodil a mnoho Plzeňáků i mě samotného mrzelo, že na jednu z největších osobností českého zpěvu nemáme žádnou vzpomínku. Proto jsem s takovým návrhem i po rozhovoru s rodinou přišel. Peklo i prostor před ním projde totiž rozsáhlou úpravou a já jsem přesvědčen, že to bude prostor reprezentativní a důstojný. Název náměstí Karla Gotta pro něj považuji za vhodný i s ohledem na to, že zde Karel Gott vystupoval s Plzeňskou filharmonií.
3: Neutíkejme od historie. Kulturní dům v Červeném Hrádku, kde Milouš Jakeš pronesl svůj nechvalně proslulý projev, se dočkal nového využití.
4: Ano, jednu dobu také objekt fungoval jako diskotéka a pak zel dlouhou dobu prázdnotou. Pro mě osobně je záchrana městských objektů jedna z priorit a vůbec jsem proto neváhal na jeho rekonstrukci vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města. Mám opravdu radost, že už nyní prostor slouží k bydlení nejenom pro seniory, ale také pro mladé lidi. Rád jsem je tedy na místě potkal a popřál jim, aby se jim v novém domově dobře žilo.
3: Také jste slavnostně otevřeli zrekonstruovanou fontánu Korzo, která umí hrát i hudbu.
4: Sadový okruh města Plzně je krásný a fontány k němu patří. Fontána Korzo kdysi zpívala a já jsem moc rád, že jsme jí hlas znovu vrátili. Takže fontána už není jen vodním prvkem, ale také hraje písně Bedřicha Smetany a to k sadovému okruhu a především k tomuto místu opravdu patří.
2: To byl primátor města Plzně Roman Zarzický.
5: Pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
7: Máme 10 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. K jejímu obnovení by mělo dojít od příštího roku. Rezort financí očekává, že znovu zavedení EET přinese do rozpočtu ročně skoro 14,5 miliardy. Podle opozice jsou ale očekávání přehnaná. Požár v Českém Švýcarsku už se dál nešíří. Hasičům se v noci na dnešek povedlo udržet plochu, na které hoří. Ráno zasahovali na necelých 100 hektarech. Plně pod kontrolou, ale zatím oheň nemají. Do zásahu se znovu připravují i vrtulníky. Dva Black Hawky přiletí kolem poledne ze Slovenska. Nová role na Karlovarsku má nový multifunkční park za 40 milionů korun. Areál je v těsné blízkosti fotbalového hřiště a vedle městského koupaliště. Nabízí relaxační zóny a sportovní vyžití pro všechny generace. Je tam například skatepark, pumptracková dráha nebo venkovní hřiště pro cvičení s vlastní vahou. Tenistka Kateřina Siňaková je opět světovou jedničkou v deblu. Návrat do čela žebříčku si zajistila na turnaji v Madridu, kde nakonec s Američankou Taylor Townsendovou došli až k titulu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum.
2: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Dnešek převážně oblačný, s odpolednem by se měly objevit i přehánky. Teploty v maximech na 26 stupních Celsia, na horách 22. Takže vlastně velká paráda, aspoň se nespálíme.
2: Hit Radio FM+.
0: Krásný dopoledne všem, s vámi až do 12. Bára Škrybová. Pojďme si říct, že si to užijeme. V práci budeme jenom 4 dny, tak co by ne. Lady Gaga na úvod 10. Hit

14 minut po desátý na Hit Radio FM Plus Damiano David, nebo David vlastně, Born with a Broken Heart. Díky, že jste s námi. Je pondělí, ale jak už jsme si řekli, tohle pondělí, který nás vůbec nestresuje, protože před námi je další prodloužený víkend. Pátek máte volnej, většina, já ne. Já tady s vámi budu od 13 do 18, už se na to vlastně i moc těším. No a potom o víkendu pojede retro víkend, jasně, zase retro víkend. To je vlastně něco, co tady všichni milujeme, já doufám, že vy to máte tam venku stejně. Zase poběží s moderátory Hit Rádia 90, takže Markéta Rachmanová, Ivo Aláč i Michal Klein. Začneme v sobotu v 7 ráno a skončíme v neděli v 18 hodin. Retro víkend, to je velká paráda, co si budeme povídat. Těšíme se moc, protože vám zahrajeme zase to nejlepší z 90. let a k tomu se řadí bez pochyb i tenhle klenot. Lucie a Lenka Dusilová, Sen. Užijte si to a já doporučuji volume úplně doprava. Tohle je prostě nádhera. Stíny.

0: Alvaro Soler, Tej Machinava, asi tak, 10.25 s vámi Hit Radio FM+, Bára Škrybová zdraví. Tak kdo máte z víkendu spálený záda nebo aspoň obličej? Kdo jste světlej nebo třeba zrzek jako já, tak víte, že to není vůbec žádná stranda. Osobně mám obličej pravidelně spálený jako ráček a kolem očí bílý kruhy. To vůbec netuším, jako proč se mi to děje, ale bohužel to tak je. Vypadá to, že celý tenhle týden následující, následující týden se ale asi nedospálíme. Je teda sice už květen, ale aprílový počasí jede pořád ve svém zažitém módu. Dneska ještě krásných 26 stupňů, ale zataženo. Zítra už jenom 23, středa 17 a déšť, čtvrtek dokonce jenom 13 stupňů a déšť, takže my za 3 dny spadneme o nějakých třeba 13 stupňů, což je docela hustý. Takže doporučuju ty bundy, které máte na věšácích v předsíně ještě neuklízet, budou se určitě hodit. Je pondělí dopoledne, ladíte Hit Radio FM+, za chvíli si dáme Sigmu a taky Eda Sheerana. Parádní den všem, přeje Bára Škrybová.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM+, live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. A řeč bude o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, ale také o jarním zahrádkaření, křtu velblouda v plzeňské zoo i hasičských bálech.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM+.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2, průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3, plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
9: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře, v Plzni na Domažlické 181, je pro vás plné nádherných rostlin za loňské nebo ještě nižší ceny. Nezdražili jsme, jsme odborníci, u nás vám poradíme. Těšíme se na vás.
10: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
11: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
10: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
12: Remax Intercora.
11: Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
10: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
13: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
14: No včera bylo pozdě.
15: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
16: Slavnosti svobody míří do Klatov. Už 5. května od 12 hodin ožije náměstí míru vojenskými historickými vozidly. K poslechu zahraje Big Band Klatovy. Přijďte si připomenout výročí osvobození a užít si jedinečnou atmosféru. 5. května Klatovy. Těšíme se na vás.
17: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení
17: značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové,
1: jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů,
0: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

paráda veliká. Ed Sheeran, Safír, Hit Radio FM Plus s vámi, krásný pondělní dopoledne. Chtěli byste nový telefon? A třeba rovnou 4 Xiaomi Redmi Note 15 Pro celou rodinu, ať netroškaříme, no může bejt. Je to hlavní výhra, kterou má pro vás Jirka Pelnář, a to už 15. května. A nejen to, v pátky má pro vás i poukázky v hodnotě 10 000 korun na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. A zapojit se do hry je vlastně strašně jednoduchý. Otevřete si naše stránky www.hitradio.fm+.cz a tam nám přes formulář napište nějakou zprávu, kterou jste dostali od vašeho prarodiče, takže babička, dědeček. Jsou to často moc hezký zprávy, určitě máte nějakou, která vás třeba pobavila nebo dojala. My, když jsme byli pubertáci, tak mojí kamarádce často chodili SMSky od její babičky a tam bylo třeba přijď si pro zelí, anebo upekla jsem koláč, přijď si. A to jsou úžasné věci. My jsme se tomu samozřejmě vždycky smáli, bylo nám třeba 13 let, ale jako škoda, opravdu škoda, že už to není. Tak napište, Jirka bude losovat a třeba v pátek dostanete tu poukázku na 10 000 korun na nákup v Tesco Mobile, a nebo pak 15. května ty 4 nový mobily pro celou rodinu. Roxette, how do you do?

0: čase 10.43 na Nohy Rádiu FM Plus dohrává Petr Bič projekt Hey Now. Taky pěkný, proč ne? Mějte hezký pondělí. Kam vyrazit? Přes příští víkend, tedy 16. a 17. května, se Plzeň promění v gastronomický ráj. Za OC Plzeň Plaza totiž opět proběhne Elimon Fresh Festival a nabídne nejen účast takového kuchařského matadora jako Zdeňka Polreicha, ale objeví se tam i další kuchařské hvězdy, jako například Roman Staša a tak dále. A hlavně tam bude spousta chutí z celého světa. Těšit se můžete na velkou grilovací zónu s barbecue specialitami, asijskou zónu se sushi a nebo ramen a i třeba vinařská část tam bude s degustacemi. Novinkou bude taky škola čepování piva, kde se naučíte, jak správně natočit perfektní půl litr. Tak jako kdo jste Plzeňák, to si myslím, že je asi nutnost umět natočit správně pivo. Tak vyrazte a užijte si hlavně Elimon Fresh Festival 16. a 17. května a mrkněte taky na stránky www.freshfestival.cz, protože ten program je opravdu velmi pestrý, velmi bohatý a velmi obsáhlý. Tak ať o nic nepřijdete.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
2: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
3: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
2: Klimatizace, co topí?
3: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
2: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
4: Fizomat stavebniny.
5: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Slavnosti svobody míří do Klatov. Už 5. května od 12 hodin ožije náměstí míru vojenskými historickými vozidly. K poslechu zahraje Big Band Klatovy. Přijďte si připomenout výročí osvobození a užít si jedinečnou atmosféru. 5. května Klatovy. Těšíme se na vás.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
14: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Dokonalost. LP Lost on You, s vámi Hit Radio FM+. 2,5 minutky nám zbývají do 11. hodiny. Před námi zprávy, počasí a doprava. A tu dopravu tu si dáme právě teď. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na silnici z Plzně-Litice do Radobyčic je převrácený přívěs, pozor na to. A havárku osobního auta máme hlášenou na silnici mezi Klatovy a obcí Ostřetice. Karlovarsko je aktuálně klidné, to je fajn. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot, Itros Discotecos. Čeká vás program pro děti, klauni a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Dobré dopoledne. Dnes je poslední den pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok v digitální formě. Lidé zároveň mají také poslední den na její úhradu. Finanční správa doporučuje, abychom odevzdání nenechávali na poslední chvíli. Portál Moje daně totiž může být přetížený. Vyšetření znamének bychom neměli podceňovat.

Takhle krásně si člověk píská, když máme počasí takový, jaký máme, a že opravdu máme krásný. No tak ještě, že k tomu máme i ty fotopointy od Plzeňského kraje. A už pro vás máme tři. Minulý týden jsme slavnostně odhalili třetí srdce, a to i za přítomnosti pana hejtmana Plzeňského kraje Kamala Farhana. Takže si pojďme připomenout, kam, že si to můžete do krásné přírody vyrazit a posedět a kochat se výhledem. Takže jedno srdíčko je, nebo já říkám srdíčko, ale ono je to jako pořádný srdce. Má přes 2 metry, a to jak na výšku, tak i na šířku. No a je teda v Klenčí pod Čerchovem, a to u pomníku Jindřicha Šimona Bára. Druhý je v Doubravici u Nečtin, a to třetí, tak to je to nejnovější, a je v Mladém Smolivci. Když si dáte do navigace Smírčí kříže, tak tam dojedete. No a i když už máme srdíčkový fotopointy 3, tak nezahálíme, a Plzeňský kraj připravuje už 4. A nebudeme vlastně muset na něj čekat vůbec dlouho, protože už 19. května ho odhalíme v Žinkovech. Tak se pak za námi na tu slávu přijďte určitě podívat. No a jinak nezapomeňte se tam fotit a při případném sdílení i označovat Hit Radio FM+. Zrovna včera to udělala zase jedna z našich posluchaček a máme velikou radost, když si můžeme tu fotku takhle přesdílet i k nám do stories. Dinoro a Gigi D'Agostino a hezký pondělí všem.

Panic at the Disco, High Hopes. Tohle je písnička, při který máte pocit, že můžete skály lámat. Je to energický, je to skvělý. No a podobný pecky v podobném duchu pro vás bude mít i po 12. hodině dneska zase Jirka Plnář v srdcovkách. A to první, co na vás vybalí, tak to bude pravá a nefalšovaná didžina. Runaway! To je prostě neuvěřitelný, nádherný. Další kousky tam na vás taky čekají, ale ty už vám neprozradím, to se fakt jako nechte překvapit. Tak po 12. u Jirky. Hit Radio. Jenom hity. Hit Radio.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Park Utoma letce u Plzně vyhrává.
5: Jo, hurá!
4: Farmapark Utoma.cz.
6: Utoma, Utoma, tam to všechno začíná.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
8: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Rádio FM Plus a v 11.31 takováhle krásná diskotéka s vámi. Verasy Bros every single day. Díky, že nás ladíte. Minulý týden jste si mohli vyhrát pobyt v Karlových Varech u Divokého západu přímo ve vysílání. A tento týden si můžete vyhrát další. A to u nás na Instagramu. Koukněte tam. Až do neděle 10. května můžete hrát o snový, a opravdu jako snový, týdenní pobyt v hotelu Thermal. S polopenzí, s analýzou od lékaře, s procedurami, které vám lékař právě na základě té analýzy a vašeho zdravotního stavu doporučí, s volným vstupem do hotelového wellness i vstupem do saunie, takže do termálního bazénu, který má 38 stupňů, ale i do toho venkovního klasického, který je k němu přidružený, ten má 32 stupňů celý rok, takže se v obou vlastně můžete koupat úplně po celý rok. Jinak je tam i saunový svět, 8 saun, no a tak dále, jako tohle je opravdu úžasná výhra. Hraje se pod soutěžním videem, to soutěžní video jsme vám natočili s dětma, když jsme tam byli před minulý víkend, abyste viděli, o co hrajete a jak je to jako opravdu luxusní. My tam byli víkend a ten týden, o který vyhrajete, tak ten vám opravdu závidím. Koukněte k nám na Instagram a napište nám tam pod to video do komentářů, co je pro vás symbolem Karlových Varů. Každá odpověď je správná, budeme prostě jenom losovat, tak uvidíte, na koho padne ten los. Držím moc palce a teď vám pouštím Vohnouty, Svaz českých bohémů. Krásný pondělí všem.

Jagimilov a na hodinách přesně 11.39, to znamená, že já vám jdu říct ahoj. A abyste se měli krásně, abyste si ten zbytek pondělí užili, abyste určitě byli s námi i po 12. protože Jirka Pelnář přijde a dávám srdcovky. A taky vám připomenu, abyste se podívali k nám na Instagram, protože tam se hraje o týdenní pobyt v termálu. Tak já vám držím palce, mějte se krásně a těším se na vás zase zítra od 9 do 12. Ahoj, Bára Škrybů se loučí.

0: Největší speciálka v České republice. Máme přes 30 let zkušeností a proto víme, co je pro vás důležité.
1: Postele Losina, tam den začíná. Postele Losina, tam i usíná.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
7: Music is like a heartbeat.
6: Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
8: There's no one like you, and there never will be.
7: I love you!
6: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Hele, já mám chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový videa, jako kosmetický videa. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
3: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
2: No, tak nechtěla
3: no, jsem mohla říct, já jsem to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo? Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda.
4: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně velká.
3: Takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
1: Naši snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na Klatovsku. Došlo k ní u obce Ostřetice. A bourá se taky na Karlobarsku, kde se můžete zdržet poblíž Žlutic. Na vaše další aktuální info z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu 720 870 237.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
6: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
7: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
8: Drž mi kabelku.
7: OK, to jsem nečekala.
6: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
9: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nejpozději dnes musí podat daňové přiznání lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně taky poslední den na uhrazení daně. Další dobu na odevzdání mají ještě ti, kteří využijí služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července. Testem z matematiky dnes na středních školách začaly státní maturity. Letos k nim jde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina studentů se vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo 18% maturantů. Test z angličtiny píšou odpoledne, zítra pokračují testem z češtiny. Vláda projedná opětovné zavedení EET. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny. A kdyby vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a takzvané školkovné. Teď ještě pohled k nám.
0: Co nevidět, se na Plzeňsku otevře nová cyklostezka. Bude na trase město Touškov Bdeněves a oficiálně fungovat začne už zítra. Nová cyklostezka s lávkou přes řeku Mži, veřejným osvětlením a odpočinkovým místem nabídne bezpečnější cestu dětem do školy, také cyklistům a pěším, a zároveň naváže na další rozvoj cyklodopravy v regionu.
12: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Na pondělní odpoledne nám předpověď pro celý západ Čech slibuje převážně oblačno, přechodně i polojasno. Naměříme mezi 23 a 26 stupni.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: 12 hodin, 2 minuty, přeju pohodové pondělní poledne. Srdcovky jsou po třech dnech zpátky. Stýskalo se vám? Mně jo. A jestli se vám stýská i po tom letním prodlouženém víkendu, tak chápu. Bylo to krásné. Zpátky vás vzít ale neumím. Bohužel. Co ale umím, tak to je přenést vás v čase do jiné doby, která byla taky skvělá. I když trochu divoká.
1: Hit Radio FM Plus.
13: Začínáme v 90. V době, kdy jste klidně mohli tančit na diskotéce, jak jste chtěli, protože vás u toho nikdo nenatáčel a z vaší ostudy se druhý den nestal virál na internetu. To je možná ten skutečný význam svobody 90. let. Tak tady jsou na Hit Radio.

0: Cesar a Real McCoy. Runaway, rok 1994, je to možný, jak to uteklo. Posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Opět si dáme 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. pak bude na vaše přání. Dneska máme pondělí, Lucie ve zprávách tak mluvila o tom, že dneska začínají maturity na středních školách státním testem z matematiky. Hrozný, úplně husí kůži. Ale tak je to zase hezký téma do našich srdcovek. Vzpomínky na maturitu. Z čeho jste maturovali vy? V jakém to bylo roce? A máte nějakou vtipnou příhodu? Je zajímavý, že jsou lidi, kteří si dodnes pamatujou otázky, které se vytáhly. Patříte mezi ně? Já taky. Je to bizár. Já nejsem schopný si zapamatovat dvě věci, pro které mě pošle moje paní do obchodu, ale že jsem měl z angličtiny otázku na politickou situaci a zeměpis Velké Británie, tak to si pamatuju doteď. Tak co? Jak jste na tom vy? Dejte vědět na 777-937-777. Na co si vzpomenete, když se řekne vaše maturita? A kdy to bylo? Dejte vědět, pište zprávy, klidně volejte hlasovky nebo posílejte a my si dáme další srdcovku. Tentokrát z roku 1984. Mike Oldfield.

0: Dnešní třetí srdcovka na Hit Rádiu je z roku 2004, kdy naposled jste slyšeli virtuální duet od Tata Boys. To je nádhera. Do pondělí může být opravdu krásný, když budete poslouchat srdcovky Hit Rádia. Kolik máme hodin? 12 hodin 15 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Stejně virtuální duet od Tata Boys, když posloucháte ten text, tak to je prostě opravdu dokonalý pohled do té virtuální minulosti a především vzpomínka na ICQ. Já se vsadím se s váma, že nenajdete ikoničtější zvuk ze začátku milénia, než je tenhle. A jestli jo, no tak dejte vědět, jo, třeba o 10 dřepů se můžeme sadit. Každopádně, to je tedy rok 2004, v srdcovkách si dneska povídáme o vašich maturitách, z čeho jste maturovali a jestli si to i po těch letech pamatujete. A tohle je nádherná zpráva, která mluví za všechno. Ahoj, zrovna 23. května máme sraz po 40 letech od maturity a pamatuju si to dodnes. Z češtiny otázka číslo 30, tvorba českých spisovatelů pro děti a mládež, němčina Der Burg Křivoklád a z ruštiny to byl Posle velikoj otečestvěnoj vajny a z organizace zahraničního obchodu druhy obchodních smluv. Zdraví Pavlína, tak to je neuvěřitelný. Po 40 letech a pořád to tam je, co? Minimálně teda jenom ten název té otázky, ale co k tomu, to už je ve hvězdách. Jo, svět se mění, ale vzpomínky zůstávají. Možná i o tom zpívá Tupac. Changes, další srdcovka.

0: Jestli věříte v lásku na první pohled, tak věříte i v lásku na první poslech. A tohle je přesně ten hit, do kterého se zamilujete, když ho slyšíte úplně poprvé. Francouzští Lahu.
1: Srdcovky Itálie.
0: Lahu. OK, zkuste si to říct se mnou. 3, 2, 1, teď. Lahu. No a vidíte, umíte francouzsky. Úplně jak nic. To je pondělí, co? Le pondělí. 12 hodin 25 minut. Posloucháte Le srdcovky a my můžeme si dát další srdcovku, která bude na vaše přání. Tak a já to nechám. Evidentně jsem z francouzštiny nematuroval. Ale z čeho jste maturovali vy, tak na to jsem se vás ptal v dnešních srdcovkách. Tohle je krásná zpráva. Maturita, rok 99. Vybavím si fotku mě u tabule s vyvrtnutým kotníkem. Za celé 4 roky dojíždění se mi nic nestalo. A pak šup, hezky při maturitě. Jinak dopadla dobře čeština, angličtina, matika, fyzika, ale absolutně z nic nepamatuju a nejsem schopná doučit nebo vysvětlit něco svým dcerám. Hezký den, Klára. Krásný. Věřím, že i vy si pamatujete, z čeho jste maturovali, dali byste možná dohromady i ty otázky. Klidně dál pište na 777-937-777, jaká tenkrát byla pro vás maturita. No a zároveň napište mi rok, ve kterým jste maturovali a já zkusím ten jeden rok vybrat a najdu nějakou srdcovku, která vyšla ve stejném roce, jako jste vy vyšli ze střední školy. Už za chvíli srdcovka na přání tady na Hit Radio.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
3: No proto.
2: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
4: Haló, jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžeme rozsvítit?
5: Je to tajný.
4: Takže, pohledej jste.
5: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora,
7: Jamaja, taky.
4: Dobrý.
5: Jdeme.
6: Jedu.
5: Hořák. Zapínám.
6: Krájím.
5: Šlehám.
6: Sedím.
5: Strouhám.
6: Flambuju.
4: Hasím.
5: Slejvám.
6: Utírám.
5: Solím.
6: Pepřím.
4: Servíruju.
5: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Slavnosti svobody míří do Klatov. Už 5. května od 12 hodin ožije náměstí míru vojenskými historickými vozidly. K poslechu zahraje Big Band Klatovy. Přijďte si připomenout výročí osvobození a užít si jedinečnou atmosféru. 5. května Klatovy. Těšíme se na vás.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Hit Radio, Hit Radio.

0: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pondělní srdcovky jsou téměř u konce, je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání a tentokrát se vydáme do roku 1999. To je rok, který jsem vybral ze všech zpráv, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777937777. Ptal jsem se na rok, ve kterým jste maturovali. Takže pokud jste maturovali v roce 99, tak to byl vlastně jako dost ikonický rok na maturitu. Poslední rok v tisíciletí, poslední rok před údajným blackoutem a koncem světa, poslední rok, kdy na maturitní vysvědčení byl letopočet s jedničkou na začátku. Takže, jak říkám, opravdu velmi ikonická doba. No a stejně tak, jako se pro vás stala maturita nezapomenutelnou událostí a možná, že jedním z největších životních okamžiků, tak Lou Bega vydal v tomto roce jeden z nejlepších letních hitů na světě. Možná jste si mysleli, že to je mnohem starší věc, ne? Je to rok 99. A i tenhle ten hit, stejně tak jako vaše vzpomínky, dodnes nemůžeme dostat z hlavy. Tak si ho pojďme dát. Srdcovka na přání, rok 1999. Lou Bega a Mambo Number 5.
3: This Mambo Number 5.
0: Teď jsem to říkal.

0: Posloucháte Hit Radio, pondělní srdcovky jsou za námi, je pořád ještě čas oběda, 3:15 aktuální čas, takže k obědu vám ještě naservíruju taky něco dobrýho z hudby. Pokud už jste se z oběda vrátili zpátky do práce a úplně se vám nic nechcete dělat, tak je to úplně pochopitelný, je pondělí, tak pokud budete brouzdat na internetu, koukněte na web hitradio.cz, tam si aspoň v klidu můžete pročíst, jakým způsobem se můžete zapojit do hry, kdy tento týden vám mezi 12. a 15. budu rozdávat 10 000 korun na nákup, no a zároveň se můžete dostat i do hry o velké finále, a to jsou prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Takže podrobnosti na webu hitradio.cz a tady ve vysílání Hitradia ještě do 13. hodiny například Rose a Bruno Mars, aby jsme si ještě užili trošku toho teplíčka, dokud venku neprší. Tak krásný pondělí, buďte s námi, buďte s Hitradiem.
1: Hitradio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich

0: Bizar. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2, průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3, plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
9: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot, Itros Discotékos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
10: Stavebniny Deck přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
12: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň, autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.

0: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Miraj a Trips na Hit Radio ve 12 hodin 59 minut. Nejvyšší čas dát si další zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vozidlo údržby vás dnes může zdržet na výjezdu z Plzně směrem na Karlovy Vary. Pohybuje se v úrovni Chotíkova, kde je nutné ho objet, tak hlavně opatrně. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
5: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
6: Snad zaspal dobu frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
7: Sudovi šrot, republice ocel.
8: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Danková. Europoslankyně Jana Nagyová je vinná. Soud dnes rozhodoval v kauze Čapí hnízdo za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Jí uložil 3letou podmínku a peněžitý trest 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. V kauze je obžalovaný premiér Andrej Babiš. Jeho stíhání je však přerušené. Poslance čeká ve středu mimořádná schůze, na ní v závěrečném schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu. Jejich zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Běžná poslanecká schůze začne zítra odpoledne. Nemoc špinavých rukou není jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně stoupal. Doplňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
13: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
12: Nejlepší prevenci je proto dodržování pečlivé hygieny. A teď ještě pohled k nám.
14: Fontána v Mariánských Lázních oficiálně zahájila letošní sezonu. Veřejnosti po pauze poprvé zaspívala minulý týden ve čtvrtek. Od té doby už hraje podle pravidelného rozpisu. Letošní lázeňská sezóna v Mariánkách začne oficiálně o nadcházejícím víkendu. Program se chystá už od pátku 8. května až do neděle 10.
15: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
14: Na západě Čech dnes budeme mít dál hlavně oblačno, přechodně může být i polojasno. Teploty se dnes budou pohybovat od 23 do 26 stupňů.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, možná ještě pořád jste na obědě, tak to vám přejeme dobrou chuť a já využiju, že Lucie tady se mnou ještě pořád ve studiu, protože my jsme se tady tak trošku jako chytli do menší diskuze a vás teď potřebuju k tomu, abyste dosoudili, kdo má pravdu. Smažený sýr, ten zbožňujeme všichni, jo?
12: Je to tak.
0: Super. A teď pozor, ale z jakýho sýra? Já prostě říkám Ajdam.
12: No já jsem na první dobrou, ale když jsi se mě na to ptal, řekla Gouda, protože no. Mě ta Gouda chutná víc. Ale vím i o lidech, kteří si rádi takhle udělají smažák z čedaru například.
0: Jasně.
12: Což jsem taky zkoušela a vůbec to není marný.
0: Jo, ale prostě Ajdam je Ajdam. Ale zůstaneme u klasiky, no, prostě. Ajdam versus Gouda, jo.
12: Já hlasuju pro Goudu. Když bych se měla vybrat, tak bych si dala radši Goudu.
0: Já to nechápu, protože to je prostě žlutý, není to dobrý, netáhne se to tak dobře jako
12: ale
0: ten Aida.
12: Tě.
0: Není tak slaná, no úplně.
12: Víš, ty když si dáváš totiž smažák tady v rádiu, tak ho jíš studený. A to se ti potom netáhne žádný sýr. Ani Aida, ani Gouda a podle mě ani nic dalšího.
0: To už je moc podrobností, Luci, to už ne.
2: Rádio FM Plus.
0: Dobrá, tak co vy na to? 777-937-777. Je vám to úplně jedno, anebo jste tým Gouda nebo Aida?

0: Lion Pain, Rita Ora, posloucháte Hit Radio, chviličku před čtvrt na dvě a máme tady obrovský dilema. Nakonec se to, my jsme se tady rozhádali opravdu celý patro. Úplná banální věc, jestli smažený sýr z Aidamu anebo z Goudy, jo? A teď to tady tak vypadá, že se tady fakt všichni jako dohadujou, říkají si různý argumenty. Tak já to strašně rád budu řešit i s váma tady ve vysílání. Já jsem prostě tým Aidam, jo? Mám tady spoustu zpráv, kde mi píšete jedině Gouda, tady třeba Eva píše, za mě jedině 48% Gouda, pro mě to velký luxus, krásně se táhne. Pojďte mi to vyvrátit, prostě napište mi ty jasný důvody, proč by to měla být Gouda. Jinak děkuju vám ostatním, kdo píšete třeba tady jako Jirka, hle, jasně, jedině Aidam, jako Aidam, Aidam, Aidam. Gouda OK někdy, ale Aidam nenahradíš, zdraví Jirka. Samozřejmě, výborně, super názor. Ahoj Jiřo, jedině Aidam na 100%, teď si mě navíc naladil tak, že asi bude k večeři, zdraví Petr z Březnice. Není záč, rádo se stalo, taky bych si ho dal. Čauky rádio. Já osobně teda smažený sýr nemám ráda, ale můj muž má rád Aidam. Sama si nejlepšího chlapa na světě. Gratuluju. My jsme národ smaženýho sýra. Prostě jako jo. Jo. Mám tady hlasovku, tak uvidíme, co tento názor.
1: Ahoj Jirko, pokud se budeme bavit o smažáku, tak já jsem tým Gouda.
0: Ne.
1: A nebo když už Aidam, tak 45. Prostě musí, ten tuk je nositelem chuti. Co si budem? Z 30 Aidamu nemám takovej požitek. Takže Gouda nebo 45,
0: Aidam. OK, dobře, beru, ano, taky názor. Já dělám dvoubarevnej, místo jednoho bloku dám na sebe na střídačku plátky Goudy a Cheddaru, je to víc práce, ale když pak vyteče ten dvoubarevnej mix, je to parádní. Víťa, taky zajímavý. A co je tohle? Míra, já jedině smaženej hermelín, ale když není, tak Goudu. Ale taky jako Míro. Hele, tenhle názor neberu, jo. Jestliže jedině smažený hermelín, tak vůbec nevíc je smažený sýr. Jo, teď se baví dospělí, teď dát hermelíny pryč, smažený nivy a tak, to prostě není smažený sýr tady v Česku. Jo, Aidam nebo Gouda. Jestli tady mám i nějaký kuchaře, co máte třeba teď krátký týden a dneska máte volno, dejte vědět, zavolejte 777 937 777, co je lepší, Aidam nebo Gouda? A proč Aidam?

Dan Barta On My Head. 13 hodin 20 minut, posloucháte Hit Radio a řešíme zásadní problém, jestli smažený sýr s Aidamo anebo s Goudy. Jo? Mám tady strašně moc zpráv, tohle mě baví. Určitě Aidam, ale 40%, jasně. Mám tady dokonce zprávu, a to od kuchaře, píše kuchař Honza. Čau, jsem kuchař už skoro 20 let a v restauraci děláme vždycky Goudu, ale já si doma udělám Aidam. Víc mě baví ta struktura a tu host sýra a i když není chuťově tak výrazný, tak jsem mistr na domácí tatarku a ta mi vynikne na Aidamu nejvíc. To je super. No a pak už jsou tady samý Goudy. No a další. A Gouda. Ale tohle je taky hezký. Hele, mně to je jedno, já mám ráda jakýkoliv smažák. Měla jsem už i z čedaru a taky byl výborný. Hlavně, když se pěkně táhne. Ahoj Ivona. Tohle je taky super. Jestli Gouda nebo Aidam, je mi šumák. Důležitý je, že ho někde udělá pro mě k večeři. To je taky krásný. Ano, kombinace 4 druhů sýra, zajímavý, možná jako do, třeba necháme si to na zítra. Jirko, Aidam 30% je pro mě prostě umělá hmota. Nedá se to jíst, je to bez chuti a bez zápachu. Gouda je naopak krásně žlutá a prostě mňamózní. Jo, dobře. OK, dobře. Nebudu to vyvracet, ale furt si myslím něco jiného. Prostě ten Aidam za mě. Ten Aidam za mě, to je, je to jako legenda, jo. Hele, tohle je hezká zpráva. Tak když budeme zabíhat do detailu, tak jedině Aidam. V 70. letech to začalo Aidamem jako tradičním komunistickým sýrem obalovaným, tak nevím, proč by se to mělo najednou nahrazovat nějakýma tučnýma hnusama. Když si vzpomenu na chalupáře, jak se tam rozčiloval, že si myslel, že je to řízek, tak jedině prostě Aidam. Nevím, proč by se měla zaběhnutá klasika měnit nějaké odpornosti. Amen! Tohle já podepisuju, děkuju za tuhle krásnou zprávu, tuhle je jako fantastický. Teď mi tady ještě pípla v rychlosti jedna. Ahoj, na jiných rádiích se řeší politika a fotbal. U vás se v pondělí bavíte o smaženém sýru. Miluju to, jste nejlepší. Díky. A co byste taky v pondělí jako chtěli jinýho řešit, ne? Než žrádlo. Bože můj, teď je to nejhorší den v práci. O to je tady Hit Radio. OK, tak jo, pojďme udělat nějaký finální rezime, dáme si Shakiru a pak řekneme, co je lepší, jestli Gouda nebo Aidam. Teď máte poslední 3 minuty na to, abyste na 777 937 777 napsali, co vám chutná.

0: Shakira s hitem Zoo. U nás je to tady taky trošku teď jak v Zoo. Tam se to na chodbě štěká jako psi. Kvůli úplný blbosti. Prostě kvůli tomu, že se bavíme o tom, jestli je lepší smažený sýr z Idamu anebo z Goudy. Je 13 hodin 25 minut a na Hit Radio je na čase, abychom udělali tečku za tímto tématem, za touto hádkou. A mám tady hlasovku, která možná nám to tečko rozčísne, jo? Tak schválně.
1: Ahoj Jirko, tak za mě určitě Idam. Idam, jedině Idam a zase Idam. Ono totiž jde o to, že Gouda vznikla úplně jinak, že jo. Gouda byla totiž dřív takový jako krmivo pro psy, víš. Ale jde o to, že jsem to nechutnalo a zjistili, že to chutná lidem, tak to prostě začali prodávat, jo. Takže za mě jedině Idam. Ahoj.
0: Výborně, tohle beru. Děkuju moc za tuhle hlasovku. Tak, je to jasný. Vítězí můj tým Idam. Děkuju.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový, nepočíne, Michale, prase. Takový videa, jako kosmetický videa. Mm-hmm. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
4: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
3: No, tak mi
4: no, tak jsem mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda.
5: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně,
4: takhle bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo, takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
2: Si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
13: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
12: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
13: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
12: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
14: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
15: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
16: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Hit Radio.
17: When I was

0: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Girls na Hit Rádiu ve 13 hodin a 37 minut. S váma Jirka Pelnář a já jsem rád, že vy jste zítra rádiem. Je pondělí 4. května. Ha! Páni, 4. května, to je strašný, to je fakt strašný. Tak si říkám, jak to teda bude? Bude David Pastrňák na mistrovství světa nebo nebude? Já se přiznám, že by mě ani nenapadlo, že by tam nejel. Ale ono je to teď dost reálný. Ještě pořád neřekl, jestli pojede nebo nepojede. A to hrajeme první zápas už příští týden, protože už je 4. května. Nároďák bez pasty. Je to možný? My si snad ani nedokážeme představit. To už bych možná radši zkousnul i tu smaženou goudu místo Aidamu, jak jsme se bavili před chviličkou. No, budou to nervy. Týden nebo dva týdny, 11 dní, abych byl přesnej do startu mistrovství světa. Na druhou stranu i Pasta je jenom člověk, co má za sebou brutální sezónu a hlavně doma malé dítě. A být s dětmi doma, když jsou malé, to vám nevynahradí ani 1000 gólů v NHL. Jestli máte malé děti, tak dobře víte, o čem mluvím, jak strašně rychle rostou a že vlastně ty pohádky před spaním jsou na tom stejně úplně nejvíc. Takže z lidského hlediska jasně, buď tam, buď doma, buď na dovolený, užij si to s rodinou. Z fanouškovského hlediska, to si děláš srandu, že nepojedeš, Pasto. Boha jeho, my tě potřebujeme. No a tak otázka na vás. Má David Pastrňák právo říct ne? My jsme hokejový národ. My jsme nejlepší trenéři a koučové. My víme, jak se to hraje. My víme, jak se to má hrát. Má na to právo, anebo ne? Může zůstat doma, anebo musí říct nároďáku pouze ano. Dejte vědět, co si myslíte. 777 937 777. Jsem skor

0: Lipa a Houdini na Hit Radio ve 13 hodin 45 minut. Houdini to byl kouzelník, ale určitě ne takovej, jako je David Pastrňák na ledě. David Pastrňák možná nepojede na mistrovství světa, který začíná za týden. Co vy si o to myslíte jako hokejový národ? Má právo říct reprezentaci ne, když má rodinu? Máme tady hlasovky.
1: Ahoj Jirko, no jasně, že má právo říct, že nepojede. Každý má právo říct, že nepojede, když prostě má rodinu. Zdraví, poslouchat Pepa.
0: Díky Pepo. Co další hlasovka?
2: Tak já bych hlavně chtěl Pastrňákovi poděkovat úplně za všechno, co doteď pro reprezentaci a pro český hokej udělal, protože je to neskutečný borec. A na domácí mistrovství světa nám pomohl i ke zlatý medaili, takže za mě jako klobouk dolů před ním. Každopádně, když se vrátím k tématu, tak já si myslím, že na to být doma právo má.
0: Hezky.
2: Ale myslím si, že až od června. Mějte se hezky, ahoj.
0: Hezky kulantně řečeno. No tak jo, no tak stále jsme rozdělení na dva tábory, ne, tak samozřejmě my mu to přejeme z lidského hlediska, udělal i pro ten český hokej jako maximum. Je to skvělý. Bude nám tam samozřejmě chybět, když se rozhodne, ale myslím si, že nikdo mu to nebude mít za zlý. Kromě teda tady toho pána, co poslal tu hlasovku. Posloucháte Hit Radio, za chvíli DJ Antoine, The Beat Shakers.
3: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Radio FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
4: Ve čtvrtek bude mým hostem hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. A řeč bude o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, ale také o jarním zahrádkaření, křtu velblouda v plzeňské zoo i hasičských bálech.
3: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Radio FM Plus.

0: CZ.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Zahradnictví Plzeň, zahradnictví u Písaře v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.
3: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
4: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
5: Drž mi kabelku.
4: OK, to jsem nečekala.
3: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Daniel Potter, hit Bad Day, tedy den blbec, pro všechny, komu dneska nevyšla státní maturita z matematiky. I takový je někdy život. A my jdeme na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Vážná nehoda se stala na Domažlicku. Pozor u Metzloba, kde havarovalo osobní auto. Silnice je teď v místě nehody průjezdná jen kyvadlově. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku na ploše do 100 hektarů. Na letišti v Chřibské už jsou 2 vrtulníky ze Slovenska. Celkem ve vzduchu zasahuje 8 strojů. V terénu jsou také 400 hasičů. Situaci stále komplikuje silnější vítr. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
10: To letecké hašení je podstatné pro efektivnost celého zásahu a toho, abychom pokud možno dnes dospěli k té lokalizaci, kterou bychom si přáli. Nasazujeme kvůli tomu maximální síly a prostředky, ale samozřejmě v tuto chvíli stále ještě není možné úplně tu situaci predikovat, jestli tomu tak opravdu bude.
1: Jak už zaznělo, cílem je požár ještě dnes lokalizovat. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda, řekla to po jejím jednání ministryně financí Alena Schillerová. Návrh projednají teď poslanci. Kabinet má přinést do veřejných rozpočtů bezmála 14,5 miliardy korun ročně. Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku v deblu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jirka Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V ženském pořadí je z našich tenistek nejlepší Karolína Muchová, a to na 11. místě. Teď se ještě podíváme k nám.
11: Opět projedeme Zborovskou ulicí v Plzni. Skončily její opravy a taky rekonstrukce sousedního Tyršova mostu v Doudlevcích. Průjezdná tak jsou obě místa pro veškerou dopravu. Neprůjezdná ale dál zůstává ulice Za Rybárnou. V úseku od křižovatky se Zborovskou až po křižovatku s ulicemi Zářijová a Kalendářní.
12: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
11: Během odpoledne u nás na západě Čech naměříme v maximech až kolem 26-27 stupňů Celsia. Dál bude hlavně oblačno, přechodně může být i polojasno.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Hrajete s náma hru o 10 000 korun na nákup a také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu? Ne? Velká škoda, protože už za chvíli tady budu mít první denní výhru pro tento týden, která získá speciální karetní hru pro celou rodinu a zároveň postupuje do velkého finále. Jestli s námi chcete hrát, pojďte právě teď na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti. Za chviličku Lady Gaga, právě teď Coldplay a Beyoncé.
2: Hitradio FM+.

Posloucháte Hit Radio, Krištof, život je krásný, to je pravda a může být ještě hezčí, když si můžete dovolit si ho udělat trošku hezčím. A když jsme u toho, no tak posloucháte skvělý rádio, protože tento týden, už ve čtvrtek vám do mobilní aplikace Tesco Mobile může přistát 10 000 na nákup na prodloužený víkend a to za jednu jedinou SMSku. Stačí se podívat do telefonu, co vám napsala vaše babička nebo děda, vybrat tu

0: nejvtipnější a poslat ji přes formulář na webu hitradio.cz. A to je celý, nic víc. Tento týden máme tedy téma SMSky od prarodičů. Dnešní denní výhru, karetní hru Sorikarty, vytvořenou psychologem a odborníkem na zlepšení a prohloubení rodinných vztahů, získává Markéta a SMSka od její babičky. Je skvělá. Dobře, poslouchejte. Nezapomeň přikrýt tu buchtu, ať ti nestvrdne. Baby. Dokonalý. Tohle je prostě doslova babská rada na zlato, jo? Tvrdou buchtu prostě nikdo nemá rád. Tak, Market, gratuluju. Dalším výhercem zítra můžete být i vy. Ještě jednou. Zítra opět ve stejný čas mezi 12. a 15. a naše speciální hra, kterou hrajeme společně s Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. A právě proto ve velkém finále přidáme k té v úvozovkách 10 000 ještě 4 mobilní prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G. SMSky od prarodičů. Téma tento týden, podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Luis Capaldi a jeho nádherný hlas, hit Survive, tedy přežít. No, občas je náročný přežít v práci. Nejenom proto, že tam musíme chodit i v pondělí, ale i díky nápadům našich šéfů. Určitě jste si už několikrát v životě v práci řekli, že se váš šéf nebo celkově vedení to si musel asi úplně zbláznit, co po vás chtějí, jo? Rád bych upřímně věděl, co se honí v hlavě skladníkům v IKEA, protože těm pořídili robotický brusle. Slyšíte správně, robotický brusle jmenují se Moonwalkers a jsou prý výkonnější. A teď, jak si to představit, jo? Normálně kolečkový brusle, víme všichni, jak to vypadá. A ty robotický, tak vypadají, hele, teď byly slavnosti svobody, jako podvozek z tanku na každý noze a... Díky jako tomu robotickému pohonu, tak člověk může chodit rychlostí až 11 km za hodinu. A to i s těžkou krabicí v ruce. Dobrý den. Zajímavý. Já bych si to chtěl vyzkoušet, to jako určitě. Ale mít tohle jako everyday na nohách v práci, nevím, no, trošku mi to jako smrdí prací. Že tady už se člověk jako jen tak nezašije a nemůže se ulejvat. Tady to smrdí prací, nic pro mě.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot, Itros Discotecos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: David Košner, Daylight, tedy denní světlo, to si ještě pořád užíváme, i přesto, že máme pocit, že v práci jsme často od nevidím do nevidíme. 14 hodin, 39 minut, s váma Hit Radio. Tento týden tak už nám má začít pršet, dokonce snad má pršet 3 dny v týdnu, takže ještě zítra by to tak nějak mělo jít, tak ještě tedy dnes a zítra si to zkuste užít, to počasí, a pak si můžete vyrazit nakoupit v den, kdy teda bude naprosto šílený počasí venku, vzhledem k tomu, že je před námi prodloužený víkend, a v pátek, teď je ten den, teď je ten svátek, kdy v pátek bude zavřeno. Když se bavíme o konci práce, tak mě už to tady taky pomaličku tiká a dotikává, za chviličku nás čeká 15. hodina a s ní dorazí naše odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Tak co, jak jste to o víkendu zmákli? 3 dny v lihu, bylo to těžký, já vím. Máme po májce, ale dobrá zpráva je, že makat budeme jenom 4 dny.
3: V lihu?
2: To no jasně.
3: Mluvíš o sobě, ne? Ne o našich posluchačích.
2: Tak to bych asi nemluvil takhle úplně na pohodu, ne? O víkendu.
3: Po 15. hodině jsme tady. Nalaďte si Hit Radio FM Plus a divokej západ.

0: David Guetta tedy svým sponzorem, je tohle přesně ta energie, kterou potřebujete na tu druhou pracovní polovinu pondělí. Já vím, že by jsme měli být teoreticky odpočatí po těch třech dnech volna, ale ne. Prostě pondělí, je úplně jedno, kolik volna před pondělkem máme. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra ve 12 hodin. Začínají naše oblíbené srdcovky, tak si do té doby můžete rozmyslet, jakou srdcovku byste si chtěli zítra nechat zahrát. Do 15. hodiny ještě vybírám něco, co vás bude bavit. A to Aerosmith s hitem Crazy, no a pak to budeme pokračovat. Bavit vás bude i naše odpolední show, tak se smějte.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mláskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
5: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
6: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
7: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
8: Hit Radio. Hit Radio.
9: Martinez, you ready, girl?

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda v Karlových Varech, opatrně v Chebské ulici, kde se srazily dva osobáky. Bourá se taky v Sokolově, tam si dávejte pozor v ulici Karla Havlíčka Borovského. Opatrně taky v Tachově na třídě Míru, i tam provoz brzdí nehoda dvou osobních aut, projíždí se jen Kyvadlově. A ještě Plzeň a Domažlická ulice, i tam vás teď zdrží střed dvou osobáků a delší kolona. Na vaše další info z dopravy čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Jenom hity. Hit Radio.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
3: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
4: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
3: Klimatizace co topí?
4: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
3: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
5: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
0: Je přesně 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Hasiči ze západu Čech vyjeli pomáhat do českého Švýcarska. Jak od nás víte, Národní park po několika letech opět bojuje s rozsáhlým požárem. Bylo nutné vyhlásit zvláštní stupeň poplachu, který umožňuje mimo jiné povolat jednotky odkudkoliv. Klatovy se chystají na květnové oslavy konce druhé světové války. Výročí si připomenou pestrým programem, který začne už zítra položením věnců. Víc mluvčí města Radmila Nagovská.
7: V době od 12 do 13.30 hodin budou na Klatovském náměstí k vidění vojenská historická vozidla. Od 14 do 16 hodin zahraje na náměstí skupina Big Band z Klatov. Od 19 hodin zazní jazzové melodie v podání swing melody na Klatovské radnici.
0: Oslavy budou pokračovat i v sobotu na klatovském letišti. No a dál budou pokračovat i kontroly na hranicích s Německem. Uvedl to tamní ministr vnitra, který trvá na jejich zachování, i když do země přichází méně migrantů. Pozemní hranici s Českem Německo hlídá od roku 2023. Házenkáři Plzně ve finále play-off extraligy proti Karviné i podruhé využili výhodu domácího prostředí. Západočeši srovnali stav série na 2-2 na zápasy. Rozhodující utkání finále se bude hrát v sobotu v Karviné.
8: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Na západě Čech zítra budeme mít hlavně oblačno nebo zataženo. Objevit se u nás můžou taky občasné přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty se dostanou mezi 22 a 25 stupňů. Teď už se ke slovu dostává i David Brabec.
1: Hit Radio FM Plus.
9: Nádherné odpoledne, pěkný pondělí přeju od Aše až po Prahu, dokonce i v Potvorově na severu Plzeňska. Ladíte divoký západ, který uvádí zdemolovanou školku na Tachovsku. Budeme hledat toho nejlepšího kolegáčka v práci a taky mrkneme na to, komu už nestojí. Báro, Majka, jo? Majka, v klidu, jo? Krásný odpoledne, tady jsou Imagine Dragons.

0: Krásný odpoledne, posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+, tohle byl Edward Maja a Vika Džigulina. Dneska nás ladíte a možná cítíte, jsme takový s Barunkou osamělí. Můj kolega Jakub Rada měl úraz, má rozbitou hlavu, je sice v pořádku, ale jako úplně se neví, jestli má otřes mozku, takže si dal dneska ještě leháro. A já bych ho chtěl moc povzbudit a tak o něm řeknu něco, co o něm možná nevíte. Víte, Jakub, tak to je člověk, na kterým rádio prakticky stojí. Začínal tady jako 17-letý ucho a dneska zná každý šroubek. Opravdu každý šroubek a matičku, kterou tady máme. Umí všechno od moderace přes obchod až po promo. Je to takovej rádiovej srdcař, který klidně vstane o půlnoci a jde řešit jakýkoliv technický problém. A nebejt lidí, jako je Jakub, tak to tady klidně můžeme zavřít. Já jsem ti nezapnul mikrofon, promiň.
1: Já jsem tě jenom chtěla pochválit a je to pravda, zatímco my umíme každý tak jako to svoje, tak Kuba pak dává úplně všechno no, a levou zadní.
0: Ale do očí bychom mu to neřekli, že?
1: Ne, vůbec.
0: Ne. Jako pomlouvat ho budu klidně do očí a urážet, jo? Ale když už ho mám chválit, tak radši za zádama.
1: Ano, tu to jenom takhle mezi sebou.
0: Hele, máte v práci taky někoho takovýho, nějakýho skvělýho kolegu, bez kterého si prostě nedovedete představit tu vaší práci, bez kterého byste klidně dali výpověď. Zavolejte nám nebo napište k nám na náš WhatsApp
1: 720 870 237.
0: Budeme se na to těšit a mrknem na vaše odpovědi už za chviličku. Předtím si dáme tuhle nabušenou pecku od Linkin Park.

0: George Ezra, s váma Divoký západ, Hit Rádia FM+, Mikolas Josef anebo Mark Ember už za chviličku. Můj kolega Jakub Rada s náma dneska nevysílá, protože je zraněný a já jsem si uvědomil jednu věc, že prostě bez některých lidí by práce byla úplně jiná. A možná bych tady třeba ani já nebyl. Prostě lidi a kolegové jsou prostě klíčoví. Bereš to tak, Báro, tak?
1: No jasně. Zrovna dneska jsem vyprávila, jak se sem těším, protože tady fakt máme super atmosféru.
0: No, tak jsme se vás ptali. Napište nám na WhatsApp 720 870 237, jestli máte nějakýho kolegu, bez kterého byste prostě v práci dali okamžitě výpověď. Hele, a napsala nám Ivana, když můj kolega odešel do jiné firmy, dali jsme výpověď ještě 3. To asi mluví za všechno. Bacha na ty zaměstnance, který vám odchází. Marek nám píše, kolegyně mi jednou zachránila průšvih za několik desítek tisíc, zapomněl jsem na objednávku a ona to vyřešila, aniž by to někdo zjistil. Od té doby ji beru jako šéfa.
1: To je milý tohle.
0: Hele, a jestli k tomu ještě umí uvařit kafe?
1: No, tak to je dokonalá kolegyňka.
0: Máte nějakýho kolegu v práci? Pochvalte ho. Hele, nic to nestojí, jo, i ty SMSky už jsou dneska zadarmo. A WhatsAppem, jo, to dvojnásobně. 720 870 237.

0: let.
1: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2. Průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3. Plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Je to tajný.
6: Takže, pohraj jste.
7: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian,
7: jsem tu.
6: Hora, jama já, taky.
7: Dobrý.
6: Jdeme.
7: Jedu.
6: Hořák, zapínám,
7: krájím,
6: šlehám,
7: sedím,
6: strouhám,
7: flambuju,
6: hasím,
7: slejvám,
6: utírám,
7: solím,
6: pepřím,
7: servíruju.
6: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
12: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
13: Sudovi šrot, republice ocel.
14: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
15: Izomat stavebniny.
16: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
17: Best Beleza.
16: Nádherná zahradní dlažba.
17: Best Bellissima.
16: Dvě úžasné zahradní dlažby.
17: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
16: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
18: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.
20: Hit Radio.
21: 1, 2, 3.

0: Posloucháte Divoký západ Rádia FM+, Mark Ember a Belong Together. Trávíme s nimi víc času než s rodinou. Jsou to kolegové v práci. Někdy absolutně otravní a někdy to je jediný důvod, kvůli kterému jste ještě nepodali výpověď. A tak se vás ptáme, máte v práci nějakého skvělého kolegu? Někoho, komu byste chtěli poděkovat? Koho byste chtěli přes rádio pozdravit? A říct mu, hele, fakt díky moc. Napište nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Já jsem teďko vybrala vzkaz od Martinky. Ta pracuje, že dělá v nemocnici, kde dělá dvanáctky a směnu si neumí představit bez kolegyně Renatky, která jí vždycky nachystá kafe a donese i něco sladkého k tomu. Za ty roky, co už se znají, prý holky pěkně přibrali, ale tloustnou spolu a s radostí.
0: Tloustnou spolu a s radostí.
1: Tohle je krásný.
0: To jsem si vždycky myslel, že takhle jako končí úspěšný vztah a ono i jako pracovní vztah takhle může být.
1: Ale vypadá to, že se pak holky na tu směnu těší, no.
0: Já tady mám ještě vzkaz od Moniky. Ahoj, já mám kolegu, co mi vždycky v práci kryje záda, když jdu domů dřív za dětma, bez řečí. Takový lidi se už moc dneska nevidějí.
1: Tak to je hezký.
0: Krásný. Hele, prostě bez těch kolegů by to nebylo ono, jo? Vzpomeňte si na to, jaký to bylo na home office.
1: Jo, zavřený doma, sami, smutný. Ani to kafe ti nikdo neudělal.
0: Home office ti připomněl, že vlastně ráda vyměníš ty kolegy za tu rodinu. Krásný odpoledne.

0: Posloucháte Hit Radio FM Plus, James Blunt, už za chvilku novinka od Evy Farné s Mirai, anebo taky Kaskáda. Ve čtvrtek jsme o tom mluvili a říkali jsme to, Báro, co jsme tady říkali těsně předtím, než se postavili na západě Čech všechny majky?
1: Říkali jsme, oni nám podřízli majku, tu se řekne, dáme to na policii,
0: Každý rok se to na majku někde stane. Prostě nějaká obec si neuhlídá majku, někdo jim jí fikne a oni podávají potom druhý den trestní oznámení. Osobně jsem čekal, že když už, tak ten pláč uslyšíme někde z východu. Víš, jako od Prahy, středočeský kraj. Jo, ale ne. Nejvíce ubrečené město v České republice po letošní majce je Holíšov.
1: Zůstalo to doma?
0: No, tím se jako asi nemáme úplně chlubit. Prostě neuhlídali tam majku, někdo jim jí podříznul a oni pod díky téhle té tradici, jo, tak podávají trestní oznámení.
1: Bébé.
0: Ne, hele, jako já tomu rozumím, že jsou prostě jako smutný, ale víš co, měli by si jí hlavně především hlídat. Mm-hmm. A když už jim někdo tu majku podřízne, tak by se s tím měli chlubit na sociálních sítích. Víš, je to vostuda, Holíšové, stáhněte to trestní oznámení.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Slavnosti svobody míří do Klatov. Už 5. května od 12 hodin ožije náměstí míru vojenskými historickými vozidly. K poslechu zahraje Big Band Klatovy. Přijďte si připomenout výročí osvobození a užít si jedinečnou atmosféru. 5. května Klatovy. Těšíme se na vás.
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
15: Nejlevnější pneu.cz.
16: Stavební Nidek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Deck Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Deck Foam zdarma. Více na Deck.cz.
17: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
18: Hit Radio FM Plus.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Hity mýho mládí, Offsprings, posloucháte Hit Radio FM+, už za chvilku zprávy.
1: A teď nejlepší dopravní servis na západě Čech. Ani teď nejezdíme bez nehod. Pozor v Nepomuku, kde se srazila dvě osobní vozidla. Blokují provoz v ulici na Vinici. Stejná nehoda se stala taky v Plzni na Domažlické. Počítejte tam proto se zdržením. A překážku na vozovce hlásíte na Karlovarsku. Opatrně ostráže nad Ohří. Přímo na hlavním tahu tam leží nejspíš kolo od traktoru. Tak si tam dávejte pozor. No a další dopravní informace pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
4: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
2: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Letiště Karlovy Vary přejde pod armádu. Podle hejtmana Petra Kubise kraj nyní jedná s premiérem Babišem o tom, na koho a za jakých podmínek se letiště převede. Hejtmanství už minulý týden uvedlo, že bude usilovat o to, aby se letiště stalo vojenským s civilním provozem. Co nevidět, se na Plzeňsku otevře nová cyklostezka. Bude na trase město Touškov Deněves a oficiálně fungovat začne už zítra. Víc starostka města Touškov Kateřina Duchová.
5: Nová cyklostezka navazuje na cyklotrasu číslo 37 a přináší bezpečné propojení obou obcí nejen pro cyklisty, ale také pro pěší, rodiny s dětmi, turisty i uživatele koloběžek nebo inline bruslí. Nejvýznamnější součástí projektu je nová lávka přes řeku Mži, která vznikla v místě původní lávky známé mezi místními též jako Dřevěňák.
1: Nová cyklostezka pomůže dalšímu rozvoji cyklodopravy v regionu. Dnes vyprší termín pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok v digitální podobě. Daň je zároveň potřeba i uhradit. Více času na odevzdání přiznání pak mají ti, kdo využívají služeb daňového poradce. Pro ně platí termín 1. července.
6: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
1: Předpověď na úterý nám pro celý západ Čech slibuje hlavně oblačno nebo zataženo. Objevit se mají přehánky a ojediněle i bouřky. Na teploměrech zítra naměříme mezi 22 a 25 stupni.
2: Hit Radio FM+.
0: Máme 16. hodinu, 2. minutu. Tady je Hit Radio FM+. Za chviličku jeleni a tohle je Cyril. Buďte dál s náma.

0: nebo zahájení lázeňské sezony, ale na Tachovsku, tam si jeden maník řekl ne, já půjdu vykrást školku.
1: To je neuvěřitelné.
0: Slyšela jsi o tom?
1: Slyšela jsem o tom od tebe. Teď upřímně koukám na fotky z té jeho akce a je to šílený.
0: Tak já vám to popíšu, jo. Tady prostě jako zatím neznámý vandal se vloupá do mateřské školky. A když zjistil ty Einstein, že jo, že v mateřské školce si nikdo neschovává peníze, že tam nemá ani to prasátko na mince.
1: Z té jeho akce a je to šílený.
0: Tak já vám to popíšu, jo. Tady prostě jako zatím neznámý vandal se vloupá do mateřské školky. A když zjistil ty Einstein, že jo, že v mateřské školce si nikdo neschovává peníze, že tam nemá ani to prasátko na mince, tak začal řádit jako tornádo a zničil úplně všechno.

0: který se ti těší na kamarády a nemá kam jít.
1: Jasně. A co s ním teďka? Jaký trest?
0: No, ideálně ho najít a nechat ho to všechno uklidit.
1: No, takhle, já si myslím, že by ho klidně jako v Koloseu se házeli ty lidi lvům, ne? Jo, tak mohli by ho předhodit těm dětem. Ale lepší by bylo právě ho poslat těm rodičům, že jo, kteří si museli zařídit volno a zůstat s těma dětskama doma. To žádnej rodič nechce prostě zůstat

0: Hezký pondělí, Rehab a za chvilku třeba Katy Perry nebo Alex Warren, posloucháte Hit Radio FM+.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dva osobáky se srazili v Chebu. Pozor v Komenského ulici, zůstává průjezdná, chvilku se tam ale zdržíte. Pozor taky v Nepomuku, tam se nehoda řeší v ulici na Vinici, no a došetřuje se taky nehoda v Plzni na Domažlické. Během chvilky to tam bude průjezdné bez zdržení. Další dopravní informace pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Si, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Discotékos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
8: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
9: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
10: Drž mi kabelku.
9: OK, to jsem nečekala.
8: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
14: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5999 korun měsíčně.
15: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Katy Perry, posloucháte Hit Radio FM+, krásný odpoledne, přeje divoký západ. Doufám, že cestou z práce to máte domů někam kolem nějaký benzínky, protože jak jsem koukal, tak benzín, nafta, vlastně obecně pohonné hmoty, všechno to půjde zase nahoru.
1: Díval jsi se o kolik?
0: Mělo to jít snad o korunu nebo o dvě, nebo tak?
1: Výrazně nahoru, přesně, přesně tak.
0: Tak ještě včera byla nějaká průměrná cena 42 koruny a 34 halířů za benzín, 43 něco za naftu. Zítra to bude teda 45?
1: Zítra to bude skoro 45 korun. Dobrý je, že se srovnávají rozdíly mezi benzínem a naftou, takže už si nemusíme závidět.
0: Nevím, co je na tom dobrýho teda. Jako.
1: Právě to, že si nemusíme závidět, to jestli tankuješ benzín nebo naftu.
0: Závist je krásná věc, člověče. Hnací motor spousty lidí, jo. Ale takhle, jsem zvědavý, kdy ty vysoké ceny pohonných hmot nás doženou k tomu samému řešení, který už před lety zvolila skupina Olympic. Tak až vyměníte auto za pěškobus, tak hele, děláte to pro sebe. Pro svoje břicho a

0: v M+.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Morandi, za chviličku třeba Bruno Mars a nebo Leony, posloucháte Divoký západ Hitradia FM+. Zítra zdraží benzín a taky nafta o skoro 2 koruny. Jestli nás teďka posloucháte nějaký nekonečný koloně někde na benzínce, tak tohle je ta odpověď, proč to sakra trvá tak dlouho. Prostě zítra benzín a taky nafta skokově zdraží. A všem řidičům těch spalovacích motorů se teďka smějí majitelé Tesly a podobných elektrokřápů. Ale vy na ně ještě můžete vyzrát, nechte auto doma. Zítra startuje kampaň Do práce na kole.
1: Možná by to stálo za to zkusit teďko vyměnit to auto za to kolo, protože květnová výzva podle všeho je úspěšná. Cílí na lidi, ať už na děti nebo na dospěláky, který jedou do firem. A můžete se k akci přidat, zlepšit si kondičku a udělat něco pro svoje zdraví i peněženku.
0: A je to ještě jako možný do toho vstoupit? Myslel jsem si, že totiž do konce dubna se to uzavírá, tak?
1: Taková ta první vlna, ano. A teď jsem koukala, že už je pátá vlna, která běží až do 7. května. A pořád ještě se můžeš přidat a dokonce si i zvolit takový bonusový balíček. Tričko nebo ponožky.
0: Jak se jmenuje web týhletý kampaně?
1: Úplně jednoduše doprácenakole.cz.
0: Běžte tedy na dopráce na kole, ne že tam pojedete autem. To nedává moc smysl a hlavně počítejte s tím, že zítra nafta a benzín o 2 koruny dražší.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
6: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
5: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
7: Remax Intercora.
6: Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
5: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
8: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
9: No one like you, and there never will be.
10: I love you.
8: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
12: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
16: Hitrádio. Dobíjte si baterky s Hitrádiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
17: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz.
18: Hitrádio FM+.
19: Zlepši si

máte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci nestratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: Za chvilku je tady 17. hodina Lost Frequency. Z krásný odpoledne přeje Hit Radio FM+.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči pozor v centru Plzně, sady 35. Je tam rozlitý olej a silnice může nepříjemně klouzat. A dál opatrně taky v Chebu. V Komenského ulici se pořád ještě řeší nehoda dvou osobních vozidel. Na vaše další informace z dopravy čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Krušnohorský Klínovec má za sebou historicky nejlepší sezonu. Skvělé podmínky letos přilákaly na 330 tisíc lyžařů a snowboardistů. Aktuálně už se středisko chystá na sezonu letní. Lanovka poprvé vyjede tento pátek 8. května. Fontána v Mariánských Lázních oficiálně zahájila letošní sezonu. Po zimní pauze poprvé zaspívala minulý týden ve čtvrtek. Od té doby už zase hraje podle pravidelného rozpisu. Letošní lázeňská sezóna pak v Mariánkách začne oficiálně už o víkendu. Nemoc špinavých rukou se netýká jen dětí, možná i proto roste zájem o očkování. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
10: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
1: Nejlepší prevencí je dodržování pečlivé hygieny. Zítra budeme znát vítěze volejbalové extraligy. Lvi Praha srovnali finálovou sérii s Karlovarskem na 2-2 na zápasy a tak si vynutili rozhodující 5. utkání. Výhodu domácího prostředí budou mít západočeši. Zápas na jejich palubovce začne v 18 hodin.
11: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
1: Na západě Čech zítra budeme mít hlavně oblačno nebo zataženo. Objevit se mají přehánky a ojediněle taky bouřky. Teploty se v maximech usadí kolem 25 stupňů. Teď už opět pokračuje pondělní divoký západ s Davidem Brabcem.
8: Hit Radio FM+.
0: Už za chvilku se vrátíme k té letošní majce a k tomu ještě skvělý hity Ed Sheeran a taky Sunfelt. Krásný odpoledne.

0: Hit Hitradia FM+. Takhle na začátku pracovního týdne už samozřejmě přemýšlíme, jak to bude vypadat na konci. A já vás vezmu na jednu krásnou akci, která se sice koná až za 14 dní, ale je třeba o tom mluvit. A to je Elimon Fresh Festival. Barunko, co se ti vybaví, když se řekne Fresh Festival?
1: Mně se vybaví exotický jídlo, protože upřímně já když jdu tam, tak fakt jako se snažím ochutnat to, co si běžně nedávám. Takže třeba na tomhle festivalu jsem si prvně dala krajtu.
0: Já jsem poprvé jedl na tomhle festivalu humra.
1: Mm-hmm.
0: A jestli vás zajímá tahle ta exotika, určitě vyrazte 16. a taky 17. května areál v Plzni za Plazou, tak právě tam Elimon Fresh Festival, už zbývá jenom 10 dní. Já se tam s váma uvidím v rámci školy vaření, což je něco, na co se velmi těším, protože drobě předpokládám, že tam dostanu zadarmo najíst.
1: A pak se naučíš nějaký šikovné recepty a přineseš ochutnat.
0: Nic nepřinesu, všechno si nechám. www.freshfestival.cz Mrkněte a

0: Tohle je Taylor Swift, hezký odpoledne přeje divoký západ. Timmy je stále naživu. Víte na první dobrou, o čem je řeč?
1: Já to třeba vím, protože jsem to sledovala. Je to ten mladý keporka, který uvíznul na severu Německa, dlouho se ho nedařilo vrátit zpátky do moře.
0: Tak teďka po víkendu přišly dobrý zprávy. Timmy je naživu, je asi 70 kilometrů na širém moři od dánského pobřeží a vypadá to, že teda ta obrovská snaha různých neziskových organizací i jednotlivců, který třeba hodili všechny povinnosti za hlavu a šli pomáhat, takže se to nakonec vyplatilo.
1: To by byla skvělá zpráva. Já vím, že se kolem toho strhla docela mela, že jedna strana byla proti tomu pomáhat mu, jedna byla pro, takže jestli to bude mít takovýhle jako ovoce, tak za mě super.
0: Hlavně je to ukázka lidskosti a toho, co nás odlišuje od zvířat a taky připomínka, že když jako lidi začneme táhnout za jeden pro vás, tak prostě dokážeme úplně vše.
2: Musíte zažít se slevomatem na Hit Radio.
3: Ahoj, Richarde.
4: Ahoj.
3: Ty k nám chodíš ze slevomatu, to je jasná věc, aby si přinesl nápady, co s volným časem, kam za zážitky. No a já bych toho chtěl využít, protože koukám se do kalendáře, hele, nás čekají dva prodloužený víkendy.
4: Jo, pecka.
3: A já teď spolu s posluchači čekám nějaký, ale opravdu jako skvělý tip, co podniknout.
4: Tak záleží, co máte rádi. My třeba jedeme do Jizerek.
3: Přes slevomat, doufám.
4: Samozřejmě. Do Jizerek za pozorováním noční oblohy.
3: Cože? Jako počkej, hvězdy, jo?
4: Jo, jo. Je v Jizerkách totiž takzvaná oblast tmavé oblohy.
3: Tak to jsem dosud vůbec neslyšel.
4: Tam jsou úplně nejlíp vidět hvězdy a v květnu je ještě prej ta správná hustota vzduchu. Takže popojedeš kousek od hotelu a je to mega podívaná, to ve městě nezažiješ.
3: Jo, to musí být tak hezký.
4: Jako je to boží, ale tak samozřejmě je toho spousta dalšího. Koukněte na slevomat, to vás inspiruje. Já to teda dělám, jako.
3: No, tak nemusí to být přece jenom o cestování, že jo?
4: Jasně, párová masáž nebo klidně bungee jumping, hlavně nějak prostě využít ty prodloužený víkendy, že jo?
3: A taky si odpočiňte, to je jasná věc. To musíte zažít.
2: To musíte zažít se slevomatem na Hit Radio. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Haló, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžeme rozsvítit?
8: Je to tajný.
7: Takže, pohraj jste.
8: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian,
8: jsem tu.
9: Hora, jama já, taky.
7: Dobrý.
8: Jdeme.
9: Jedu.
8: Hořák, zapínám,
9: krájím.
7: Šlehám,
9: sedím,
7: strouhám,
9: flambuju.
7: Hasím,
9: slejvám,
8: utírám,
9: solím,
8: pepřím,
7: servíruju.
8: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: Hele, já mám chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový, nepočíne, Michale, prase. Takový videa, jako kosmetický videa. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
11: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
10: No, tak nechci
11: no, tak jsi mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda.
12: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně velká.
11: Takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
2: Asi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Macklemore, Ryan Lewis a Ray Dalton. Krásná trojka, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+. Jo, je tady ten lásky čas, bye. O víkendu to všechno odstartovalo a buštová sezóna může začít. Já jsem tady říkal, že je boost, jak nařežete špekáček, ale svá slova beru zpátky. O víkendu jsem vyzkoušel různý způsoby a jedno to opravdu není.
1: A který se osvědčil?
0: Hele, zkoušel jsem klasiku, svoji spirálu, taky takzvaný granát, jo, slavnosti svobody byly, tak jsem to nařezal na ježka.
1: Skvělý.
0: Říkal jsem tomu granát, ale potom jsem člověče jako objevil novej, velmi jednoduchý způsob, který vás dostane strašně daleko a stačí fakt jenom dvakrát naříznout buřta.
1: Dvakrát?
0: Jo, vezmeš, představ si buřt, jak je.
1: Ano.
0: Jo, a ty ho vezmeš a nařízneš ho do 3/4 z jedné strany a vytvoříš tím dvě obrovské nohy.
1: Mm-hmm.
0: Potom ho otočíš ho o 90 stupňů a z druhé strany ho kontra nařízneš přesně proti tomu taky do 3/4. Takže jenom dva zářezy a efekt nádherný a báječný.
1: Nespadne mi to z klacíku?
0: No tak to záleží, jak to napíchneš, že jo? Ale on se tím krásně propeče, spousta toho tuku může jako odtéct a ty můžeš říkat, že to je zdravější.
1: No jako děláš chutě.
0: Blbý je, že já když jsem odjížděl na žarodenice, tak jsem tady 10 špekáčků nechal.
1: Jako tady v rádiu?

0: Kam vyrazit?
1: Sotva skončil jeden víkend, my vás natěšíme a nalákáme na ten další. Ten bude totiž taky prodloužený a i během tohodle víkendu se bude zahajovat lázeňská sezona. O tom minulým to bylo v Karlových Varech, teď o tom nadcházejícím. Od pátku 8. května do neděle 10. to budou Mariánský lázně. Tam je to za mě opravdu báječný, není to tak obrovský a tak přervaný lidma právě jako Karlovy Vary. No a tady na zahájení lázeňské sezony v Mariánských lázních, kromě svěcení pramenů, historického průvodu a taky zahájení provozu zpívající fontány, potkáte i nás, protože v sobotu tam bude kolegyňka Katka Skutková s Kubou Radou a ty tam odtamteď budou živě vysílat. Podrobnosti ohledně programu a dalších doprovodných akcí najdete na www.mariánskelázně.cz.
0: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Každý čtvrtek od 11 hodin na Hitrádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. A řeč bude o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, ale také o jarním zahrádkaření, křtu velblouda v plzeňské zoo i hasičských bálech.
0: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hitrádiu FM Plus. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich viděla?

0: Bizar. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

0: ale nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si nálad.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na Sokolovsku, Dolní Rychnov. V Bergmanově ulici se srazily dva osobáky. A opatrně taky v Plzni na Bílé hoře, kde vás může překvapit uzavírka ulice 28. října. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
7: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Testem z matematiky dnes na středních školách začaly státní maturity. Letos se k nim jde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina studentů se vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si pak zvolilo 18% maturantů. Test z angličtiny psali dnes odpoledne, zítra pokračují testem z češtiny. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dnes soud potrestal europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo. Uložili tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozsudek není pravomocný. Česko se zařadilo mezi země ve špičkově připraveným zdravotním týmem a ten vznikl při fakultní nemocnici Brno. Certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží, popíše mluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
10: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
9: Tým má celkem 38 členů. Muž, který byl o víkendu zadržený v Rakousku pro podezření z otrávení dětských výživ značky HIP, obvinění popírá. Informují o tom dnes rakouská média. Zadrženým má být slovenský rodák žijící v Rakousku. Podle jeho právního zástupce jde o bývalého zaměstnance německé firmy.
11: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
9: Večer a v noci většinou oblačno, zataženo, zejména na západě a severozápadě Čech. Ojediněle také přehánky nebo bouřky. Hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě polojasná obloha. Ranní teploty 15 až 10 stupňů, na horách 1000 metrech kolem desítky. No a přes den většinou pod mrakem proměnlivá oblačnost, odpoledne zataženo, maxima 24 až 28 stupňů a v průběhu odpoledne nebo večera četnější přehánky.
12: A je to tady, po prodlouženém víkendu startuje tradičně hudební speciál Hit Radio Classic, tak doufám, že jste se těšili. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Tina Turner, Typical Male. Tímhle jsme se po víkendové pauze vrátili k hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. A až do 21 hodin vám budeme hrát jenom to nejlepší z 80., 90. a milénia. Pokud jste měli to štěstí a skutečně jste měli možnost si užít ten prodloužený víkend, tak chápu, že po těch třech dnech mohl být návrat do práce o trochu složitější. I tento týden ale máme dobré vyhlídky. On obecně je ten letošní rok na volno docela štědrý. Tak abyste se naladili na tu správnou vlnu a hodili se po tom pondělním šoku do pohody, nabízíme další jenom hity. Pro lepší náladu už je za chvíli Crazy Town, nejprve ale Pharaoh s ikonickým hitem Temple of Love. Wonderland. Far beyond reality, but so close to you.

0: slibovaná muzika. Na Hit Radio nám při pondělku dělali společnost Crazy Town. Takhle zněl rok 2000. Dnes už legendární písnička Crazy Town se objevila na desce The Gift of Game a dokonce se vyšplhala na první příčku té nejprestižnější světové hitparády Billboard Hot. Hrajeme hit za hitem, o ty další se postará třeba Taylor Dane, Tell It to My Heart, a nebo další velká vzpomínka. Over My Shoulder od projektu Mike and the Mechanics. Ani tohle si nenecháme pro sebe.
1: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
2: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
3: Tuto topí?
4: Kde?
3: Žádný

0: CZ. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
7: No jaké bys chtěla?
6: No přece ty z Baumaxu.
7: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
6: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Housebrand Café, per favore.
9: Sí, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa,
12: Mirá,
13: Rybičky,
12: Migové,
13: jdeme na Hrady.
12: 8 hradů,
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa,
12: Harley,
13: Tomáš Klus,
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byla možná trošku vzpomínka na čtvrteční večer, pokud jste si k večerním ohňům připálení čarodějnice vzali kytaru a zpěvník. Dost možná jste nalistovali taky stránku s písničkou Nad stádem koní od skupiny Buty. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který posloucháte právě teď. Speciál plný toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Pečlivý výběr 80. 90. a hitu milenia. Ten další nás vrátí konkrétně do roku 1984. Americká zpěvačka Evelyn Thomas tehdy dobila celý svět hitem High Energy. To je taneční hymna 80. která vás zvedne ze židle. High.

0: fantastická hudební vzpomínka na skupinu Chumba Wamba. Tahle parta má na triku několik zásadních hitů. Time Bomb, Tap Thumping. A nebo právě tenhle, Top of the World. Skvělá fanouškovská věc. Ole, ole, si budeme zpívat už 12. června. To je první zápas české reprezentace, která se po 20 letech vrátila na mistrovství světa ve fotbale. Do šampionátu vstoupíme duelem proti celku z Jižní Koreji. Ladíte Hit Radio Classic, dál vás budeme zásobovat tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Už za chvíli třeba klasika tanečních parketů Retro Diskotek. Tom Jones, Sex Bomb. Tohle na žádné dobré retro party prostě nesmí chybět. Tak třeba i takhle vám už za chvíli budeme hrát na Hit Radio.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je bez pochyby jeden z největších popových hitů osmdesátek. Konkrétně v roce 1987 jsme měli poprvé možnost slyšet Starship a jejich Nothing's Gonna Stop Us Now. Mimochodem, tahle záležitost se objevila taky ve filmu Manekín. To hodně pomohlo té písni k propagaci. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
3: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
4: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
3: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
4: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
3: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: To nejlepší z 80., 90. a milénia budeme hrát i v té další hodině, pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, hezké pondělí.

Tenhle hlas jste poznali, Michael Jackson s hitem Dirty Diana. Opět velké téma posledních dní. Do kin totiž vstoupil snímek Michael, je to v podstatě hraný životopis, dokument, který mapuje jeho kariéru od Jackson's 5 až po vrchol 80. Michael Jacksona ve filmu dokonce hraje jeho vlastní synovec, takže autenticita už snad ani nemohla být větší. Odborná veřejnost film kritizuje, protože úplně ignoruje kontroverzní témata spojená s Jacksonovým životem, fanouškům se ale líbí. Aby ne, je totiž plný hitů. A plný hitů je taky playlist Hitrádia. Ladíte hudební speciál Hitrádio Classic, který teď nabídne Black Milk.

0: Tak tohle byla klasika, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hráli Culture Beats, Pay No Mind. Za chvilku Bad Boys Blue, You're a Woman, tu písničku jsme poprvé slyšeli v roce 1985, v roce 98 pak udělali oficiální remix, ten pro vás playlistu máme nachystaný. Tak už za chvilku na Hit Radio.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový, takový videa, jako kosmetický videa, kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
3: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
2: No, tak mi
3: no, tak jsem mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda. No.
4: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně,
3: takhle bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
1: Asi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: Under Armour makes you better.
9: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na

0: trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

Friends, What Friends Are For. Taky takhle zní pondělní Hit Radio. Na téhle písničce v roce 1985 pracovala hned řada velkých men. Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder. Šlo o charitativní projekt. Výtěžek z prodejů singlu šel organizacím zaměřeným na výzkum a pomoc nemocným AIDS. V 80. letech to bylo velké téma. Úplně původní verze vznikla o 3 roky dříve. Elton John ji naspíval pro film Night Shift, tehdy ale nezaznamenala tak velký úspěch jako právě v roce 85. v rámci zmíněného charitativního projektu. Pokračujeme v nabídce těch nejlepších hitů. Alanis Morissette, You Outta Know.

0: Tohle vás nemohlo nechat v klidu. Scooter, další velká hudební vzpomínka na Hit Rádiu. Už za chvíli z dalších hitů, třeba Anaka, dáme si taky něco pěkně od podlahy z českých kluhů a hájů. Tohle je Večírek za koncem. Almost Unreal je zase písnička skupiny Roxette. Tu pro vás taky máme nachystanou. I takhle vám do konce hodiny budeme hrát na Hit Rádiu. Dobrý večer.
1: Každý čtvrtek od 11 hodin na Hit Rádiu FM Plus live s Jirkou Pelnářem. Připoj se k nám na rozhovory s inspirativními lidmi.
2: Ve čtvrtek bude mým hostem hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan. A řeč bude o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, ale také o jarním zahrádkaření, křtu velblouda v plzeňské zoo i hasičských bálech.
1: Nejzajímavější příběhy, aktuální témata i osobní zážitky v pozadu live s Jirkou Pelnářem na Hit Rádiu FM Plus.

0: 15. webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, otevíráme další 60 minutovku toho nejlepšího z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Billy Joel, Tell Her About It, ladíte Hit Radio. Už jich máte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám pravidelně ve všední dny od 18 do 21 hodin servírujeme to nejlepší z našeho archivu 80. 90. a milenia. Ale pozor, tento týden si milovníci retrohitů přijdou na své dvojnásob. Chystáme pro vás totiž další, ultimátní, těmi nejlepšími hity minulosti nabušený retro víkend. A protože třídenní, znamená to, že si vychutnáte prodlouženou jízdu. V sobotu a v neděli budou navíc vysílat naši kolegové z Hit Radio 90, které si můžete naladit online nebo na dabu, a budou pro vás mít kromě těch nejlepších retrohitů taky zajímavá témata, která probírají v podcastu Vypalovačka. Takže program na závěr týdne je jasný. Prodloužený víkend slavíme pořádnou retro party.

0: Madonna nám teď nabídla paprsek světla. Ray of Light, skvělá věc, kterou jsme teď připomínali na Hit Rádiu. Dobrý večer. Večer doslova našlapaný těmi nejlepšími hity 80., 90. a milénia. Takhle vám budeme hrát za chvíli legendární písnička Pala Habery a skupiny Team. Přidáme třeba ještě NU, budete v té nejlepší společnosti. Hit Rádio.
1: Jsme tu všichni.
2: Já nic nevidím.
1: Nemůžeme rozsvítit?
2: Je to tajný.
1: Takže,
2: pohraj jste.
1: Heneš, long story short, tady.
2: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora, Yamaya, taky.
1: Dobrý.
2: Jdeme.
1: Jedu.
2: Hořák, zapínám,
1: krájím.
2: Šlehám,
1: sedím.
2: Strouhám,
1: flambuju.
3: Hasím.
2: Slejvám, utírám,
1: solím.
2: Pepřím,
3: servíruju.
2: To bude legendární hostina.
4: Lemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.

Nivaris. Tohle bylo hodně na pohodu. Enya hrála na Hit Radio. Tahle písnička má takovou zvláštní moc, možná až letní atmosféru, která vyzývá k nějaké té pěkně prosluněné dovolené u moře. Třeba už pomalu přemýšlíte, kam by to letos mohlo být, pokud tedy. Já zas přemýšlím, který hit hrát jako první. Máme tu totiž jeden větší než druhý, tak pojďme do Kanady. Za Chadem Krugerem, to je zpěvák skupiny Nickelback, on taky ale hodně produkuje jiné kapely a interprety a občas si vydá i nějakou tu solovku. To je třeba případ písničky Hero, kterou posíláme mezi vás.

0: Daryl Hall, John Oates, to je ta dvojice, která stojí za singlem Kiss on my list. Hráli jsme pro lepší náladu na Hit Radio a spoustu hitů pro vás máme nachystaných ještě do konce hodiny. Z domácí scény to bude skupina Lucie, z té zahraniční třeba Emma Bunton nebo tahle fantastická věc. Voyage, voyage, taky v tomhle rytmu vám budeme hrát v příštích minutách. Tohle vám věřím vyladí pondělí.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

To nejlepší z 80. 90. a milénia jsme vám hráli od 18 hodin a zase budeme hrát už zítra ve stejném čase. Tohle byl hudební speciál Hit Radio Classic. Díky, že jste u toho byli s námi. Na Hit Radio teď budou pokračovat další hity. Za malý okamžik Linkin Park, The Emptiness Machine, těšit se můžete taky na Lady Gagu, Always Remember Us This Way, no a do třetice třeba Damiano David, Born With A Broken Heart. To pro vás máme. Tak hezký večer.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

0: tesařík, žere krov, potkani hlodají, čváby mláskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profi voda, CZ.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
7: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krás.
0: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. A nyní do prodej skladových vozů Tucson modelového roku 2025 za necelých 600 tisíc nebo od 5 999 korun měsíčně.
4: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.